mikrofonu Radio 1, ruší mikrofon. Žádáme posluchači, zachovejte nám přízeň, závada není ve vašem přijímače. Radio 1 vysílá a zkouší mikrofon. Nepokoušejte se přeladit, všechno bude dobrý.

0: Mají možná právo si myslet, co chtějí, nebo ne?
1: Nemají.
0: Mají jiný pohled na svět.
1: Ale co to je? Ale trošku magora.

příbuzny se vozíte na škodách, slepice letí jako kodák. Píču, já nejsem tvůj obchodák, ale nabitej jsem jako obchodák. Máme to lehký, máme to lehký, máme to lehký, máme to lehký, proto mi dával život jen pěstí, nebrý.

0: Když padá DAB plus na zem, tak je jasný, že padá nahoru tou celoplošnou namazanou stranou, namazanou jako rádiem jedna. A to je na tomto zajímavý.
1: Škrem.

0: Radio 1. Větší než ještě.
1: Liberec 98,7 FM.
2: A také celoplošně v síti DAB+ a na podcastech.

Hezké nedělní ráno, máme 5 minutek po 6. hodině 13. září je dnes v neděli. Vy posloucháte Rádio 1. Radio mikrofonu vám krásnou neděli přeje Filip Týc. Jenom povím, že nám hráli před chvilkou Left Field. Na úvod skladba Original. Teď už je to Daniel Lanois. Inside the Walls of Puebla. Já vám přeji ještě jednou hezkou neděli a příjemný poslech Rádia 1.

0: Velká sedma. Novinky Velké sedmi pro tento týden.
1: S první novinkou je tu dneska Josefina Dask. Jmenuje se Bones. Druhá novinka, Aida the Young a její Dragon Head.

0: Dvě minutky po 7 hodině posloucháte Rádio 1 v neděli 13. září. Dohráli nám Boards of Canada, You Retreat in Time and Space. Já vám v rychlosti povím, co před Boards of Canada jste mohli slyšet. Arms and Sleepers.
1: Rádio 1.
0: Jinak o Mori, Seafield, Spooky, Jens Buchet, Flex, Metastavy, Mary, April, Kiasmos, Luzín, Daniel Lanois, Leftfield. Předcházející hodinka, jak nám právě dohrála, tracklist již visí na stránkách Rádia 1, no a my pokračujeme dál. Tady je Kid Loco, Pearly Girly Man. Příjemný poslech a hezkou neděli.

Halsted Valley se jmenovala skladba, když nám právě dohrála od producenta Ramtam. Teď už se nekjen. Blue Kite v remixu od Vince Clarka. 7 hodin 11 minut, posloucháte

7 hodin 20 minut na Rádiu 1. Dohrála, dospívala Ravina, Still Dreaming. Teď už Etienne de Grassy, Take It Back.

Hitparáda Rádia 1. Poslechněte si novinky v Hitparádě Rádia 1 pro tento týden. Jako první je tady spolupráce neosoulové legendy Erika Badu a producenta The Alchemist. Erika Badu po 11 letech vydala nové album, to se jmenuje Before the World Blows.

Jako další novinku tady máme píseň Get Lost od solového projektu brooklynského písničkáře Eddieho Gora, který si říká Daisies.

Hrajeme si taky sympatický latinskoamerický elektronický projekt průkopník žánru Latincore CRDR. Ve spolupráci s dalším projektem Piccolo je tady skladba Pika. Další novince si zajedeme do Vídně za Anou Franceskou, která zvolila své umělecké jméno Beaks, Little Silver. A o závěrečnou nakládačku se postarají dvě legendy, Kanaďan Tiga a Němec Boys Noise, Hot Wife.

0: Tři šťastní věrci tentokrát obdrží lístky na mezinárodní hudební festival Jazz Goes to Town. Ten se koná od 6. do 10. října v Hradci Králové. Konkrétně to bude na koncert uskupení Lenka Galisová kvartet, které proběhne 6. října v Muzeu východních Čech.
1: Hitparáda Rádia 1 s Jiřím Žákem. Naše rodinné zlato.

tento čtvrtek v Lucerna Music Baru zas po nějaké době přijedou naživo. No a tady je ukázka z jejich poslední desky. Skladba, která se jmenuje Hello, která celou desku otevírá. A ta deska se jmenuje Ballads in the Chamber. Tady jsou Arrested Development.

Jak more potřebuju klid, volej mě hrozně záda, musím uklidit. Pořád vole práce hraju, musím odpočívat. Už to není jako dřív, bolej mě i

0: máma.
1: Je mi 30, nejdu nikam, tak to je dvojice Past ze svého alba Fotr. 7:33, posloucháte Rádio 1 a po nich, po Past, přijdou na řadu PSH, někdo jiný.

0: Raz, dva, tři, čtyři.
1: OK, OK, OK, OK, Radio 1.

Nirvány, jak ji předvedla v BBC Live Lounge. Phoebe Bridges na Rádiu 1, 7 hodin 41 minut a další cover Pat Gibbons, Sunday Morning.

0: Davea Grohla, bubeníka Nirvány a Foo Fighters a její přegávka skladby High od The Cure, Wild Crawl. 7 hodin 49 minut.
1: Ještěd je technicistní 100 metrů vysoká stavba tyčící se nad městem Liberec. Tímto rotačním hyperboloidem si architekt Karel Hubáček označil na mapě další místo, kde vysílá Rádio 1.
2: Hurá!
1: Liberec 98,7 FM.
3: A také celoplošně v síti DAB Plus a na podcastech.
0: A toto už jsou Keep Shelley in Athens, All I Confess.

Poolside, Thunder Jackson, Miracles, Other Side. 7 hodin 55 minut, neděle 13. září, posloucháte Rádio 1. Za chvilku přijdou na řadu Maribu States, jejich prodloužené verze alba Hallucinating Love, kde jsou remixy a demo verze. Uslyšíme skladbu Bloom v remixu nazvaném Balti.

Remix Remodel The Wayne's Clark. Remix se jmenuje kompilace, která obsahuje remixy, které dělal právě Wayne's Clark, zakladatel Depeche Mode, Erasure, Jezu. No a my právě teď jsme poslouchali Franz Ferdinand No You Girls v úpravě právě od Wayne'sa Clarka. Máme 8 hodin na 4 minuty, posloucháte Rádio 1. Za malou chvilku už La Fama nám připomenou 10 let výročí od vydání singlu El Ne Tempa

0: Rádio 1.
1: To žeru.
2: Dohráli nám Laidback, jejich nové album Born to Fly a Bohemian Soul. Teď už nový single George Fitzgerald a The Leather. 8 hodin 13 minut, posloucháte Rádio 1.

Morčíba vydala již druhé EPčko remixu k desce Escape the Chaos. Ta edice se jmenuje Remix the Chaos Volume 2 a tam se právě nachází i tento remix Rex the Dog ke skladbě Dead to Me, tak to je Morčíba Dead to Me a Rex the Dog remix na Remix the Chaos EP. A 8:23, posloucháte Rádio 1 v neděli 13. září. Za chvilku přijdou na řadu Everything But The Girls s novou vydaným singlem Run A Red Light, tentokrát v remixu od Logistics. Everything But The Girls.

0: Rádio 1 On Stage. Záznamy koncertů na Rádiu 1 v pravidelném čase. Každé druhé úterý od 22 hodin.
1: V úterý 15. září uslyšíte záznam vystoupení projektu Waxahachie, které proběhlo roku 2017 v klubu 007 Strahov. Rádio 1 On Stage s Waxahachie. Úterý 15. září od 22 hodin.
2: Thank you.
0: Radio 1 CZ.

britský rapper Nadim Din Gabisi, jeho skladba New Wave z alba Offshore. Máme 8 hodin 33 minut. Posloucháte Rádio 1.

Kaka Madafaka vydali nové album Untitled a z něj i tato skladba Taken. 8:37, stejně mají venku nové album Kasabian. Teď celkem čerstvé, jmenuje se Act 3 a na něm se nachází právě Silver Applies Kasabian.

0: Kulturní servis.
1: Osm hodin, už 41 minut, kulturní servis je právě teď na řadě ve vysílání Rádia 1. A to kulturní servis pro dnešní den, neděli 13. září. Já začnu hned festivaly. Festival Landscape, to je multižánrový festival na téma krajina, město a veřejný prostor v Hradci Králové. Brno Art Open, festival umění ve veřejném prostoru v Brně. A Folková Lipnice, kulturní festival v amfiteátru v Lipnici nad Sázavou. Filmy Edison, Film Hub v 18 hodin, Odyssea v 21.30, Sex a smrt v kempu Miasma. Kina pilotů 18.10, Poeta 20.45, Stvoření pro lásku.

Kino Dlabačov, 18 hodin Tony, ve 20 hodin Hope a letní kino Čistírna v Bubenči, 20.30 Big Lebowski. A galerie. V galerii Středočeského kraje můžete zhlédnout výstavu Filipa Černého. V Národní galerii Praha ve letošní palác výstava s názvem NGP 230 let. V DOXu vystavuje Radka Bodzevič. Faust, Galerie hlavního města Prahy, Zámek Troja, Labyrint, krajina vnitřního bloudění. Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy je Trnkova zahrada 2, v Rock Café Vlado Main, Kunsthalle Praha Memory of Touch 1, Memory of Touch 1, sbírka Kunsthalle Praha v dialogu. Moravská galerie v Brně, Napravená křivda, příběh sbírky Stefana Hellera. Umělecko-průmyslové muzeum v Praze Vita Eternis, výstava o restaurování. Galerie Meat Factory, Cezary Poniatovsky, Deep House. EPO 1 v Trutnově, Pavel Holeček, Neokosmos. Osmička, Humpolec, Present Perfect, Otisky času v současné keramice. Novoměstská radnice, příběhy 2026, Veletržní palác, Tuskulum a další místa v Praze a Pardubicích. Bienále ve věci umění 2026, Galerie Benedikta Rejta v Lounech, František Kincl, Tromel, Karpuchina, Galerie Bystrík Klčo, Margarita Ivy, You Can't Return, You Are Here. Zámek Žerotínu ve Valašském Meziříčí, Kája Saudek a Berenika Saudková live. Pragovka galerie Radka Částková, Magdalena Šimurdová, Murmuring Matter. European Arts, Sára Konečná, Tereza Štětinová, Zrání. Chvalský zámek, Cesta kolem světa za 80 dní. Kaštan, Scéna Unijazzu, Jitka Hilská, Trocha poezie. A na Pražském hradě v Tereziánském křídle v Jižních zahradách Czech Nature Photo, nejlepší fotografie přírody. Sektor 9 na Smíchovské náplavce Laura Delago Umbrellas. Trafo Gallery Siegfried Herz, Velké poledne. Koncerty a tančírny v Jazzdoku v 16 hodin Big Band Pražského salonního orchestra a ve 20 hodin Future Swing. Novoměstská radnice v 19 hodin Armand Rabot a Bike Jesus, Beton Arme a Remdik. A divadla Azyl 78 v 19 hodin Má vlast, Studio Hrdinů ve 20 hodin Stařena, Studio Alta 19.30 Uf ten život Wonderland, divadlo X10 v 17 hodin Amadoka Klubovna Kašpar v 19.30 Sběratel, Jatka 78 18 hodin ST Art a Palác Akropolis 19.30 divadlo Ně, přicházíme zdaleka. Ostatní ještě 30. hemčícké trhy v Berouně, no a na Rádio 1 v 18 Breakbeat Conference a ve 20 hodinky novinky na alternativní scéně uvádí Josef Sedloň. A reprízu tohoto kulturního servisu můžete slyšet znovu v 16.15. No, do 9. hodinky ještě pár minut máme, tak ještě pár skladeb stihnem před reprízou hitparády Rady 1 a hned tou první bude Johnny Marr, jeho přegalávka I Feel You od Depeche Mode. A jinak tato věc se nachází na kompilaci Masters and Servants, která vyšla v časopisu Uncut. Tady za malou chvilinku Johnny Marr.

Na konci ledna příštího roku vydají Inspiral Carpets novou desku, která se bude jmenovat Born Like the Sun, ale už z této desky pouští ochutnávky jako tento single Touching From a Distance to Far. Tak to jsou Inspiral Carpets.

0: Reklama Rádia 1.
1: Zažij město jako uličník. Sousedské slavnosti nejen pro všechny uličníky už 19. září ve vašem městě. Více info na zažitmestojinak.cz. Zažít město jinak pořádá spolek Automat a vy.
2: Plánujete stavbu nebo rekonstrukci? Hledáte moderní materiály, úsporné technologie nebo chytré řešení pro váš domov? Vše najdete na veletrhu 4ARCH od 16. do 19. září v PVA Expo Praha Letňany. Partnerem veletrhu je nová zelená úsporám.
3: Dominik Zezula a Tomáš Havlen, a.k.a. Pozdhudba, 15 let na scéně. Pražské duo Pozdhudba v Meet Factory pokřtí svou pátou desku. Album a zpěvník plný známých songů v nových aranžích. Pozdhudba 25. září v Meet Factory. Vstupenky a více info na meetfactory.cz.
4: Svoboda, odpovědnost,
5: naděje. Některá slova nestárnou.
4: 21. září si Praha na Mariánském náměstí připomene nedožité 90. narozeniny Václava Havla.
5: Celý den vás čekají diskuze,
4: slavnostní čtení,
5: odhalení Havlovy lavičky,
4: vystoupení hudebních hostů,
5: budovu nové radnice večer rozzáří světelná instalace
4: a vrcholem programu bude koncert Anety Langerové s kapelou.
5: Zažijte připomínku Havlova odkazu na Mariánském náměstí.
4: Vstupné je zdarma.
5: Více na praha.eu.
6: Reklama na Radio 1.
7: Koncem roku vyjde kompilace nazvaná 20th Century Paddy, The Songs of Shane McGowan, na kterou přispějou třeba Tom Waits, Libertines, Jesus Mary Chain, Primal Scream a třeba také U2 se skladbou jako Pulse cover. Tady jsou YouTube, já se s vámi pro tuto chvíli loučím a uslyšíme se třeba za 14 dní, anebo ještě v 11 hodin u všech, kde psy tam, mějte se fajn. YouTube.

0: Je to tak, je tady další hitparáda na Rádiu 1, dnes je čtvrtek 10. září. Máme krátce po 20. hodině a jak už ten jingle před hitparádou napověděl, tak Rádio 1 je tady s vámi už celých 35 let. Už jsem to říkal několikrát v rámci různých vzpomínkových akcí nebo jen tak do éteru. Nikdo z nás tehdy netušil, že to rádio bude trvat třeba dílek 5 let. A podívejme se. Stále zde. No a je to samozřejmě díky vám posluchačům, kteří jste nám věrní celou tu dobu. Zdravím zejména i nové posluchače, neboť Rádio 1. Věřím, že si dokáže získat vaší pozornost. Ať už v tom pozitivním nebo nějakým hustým stylu a smyslu i dnes. Začíná hitparáda na Rádiu 1, moje jméno je Jerry a přeju vám krásný poslech našich frekvencí. Tak kruce jsem si vzal papír, který se jmenuje Novinky 10. září. A na něm je 5 skladeb, které si za chviličku zahrajeme. Jako vždy jsme pro vás vybrali věci, které by měly být pokud možno zajímavé a pestré. Alespoň pro některé z vás. Děkujeme za vaše hlasování, bez toho by asi ten žebříček vůbec nevznikl. Prozradím, že do dnešního žebříčku jste poslali 4 novinky z minula. Pojďme tedy na ty dnešní novinky. Po dlouhé době si hrajeme americkou zpěvačku a producentku z Dallasu Ericku Badu. Ve spolupráci s kalifornským producentem The Alchemistem vyrobila skladbu To the Moon s podtitulem Plan C, na které spolupracoval ještě kytarista Steve Lacy z kapely The Internet. V tom daném tracku hraje teda na baskytaru. No a jenom dodám, že skladba To the Moon je součástí alba Before the World Blows, které vyšlo teďka 28. srpna. První plnohodnotná deska její po 11 letech. Ericka Badu and The Alchemist, To the Moon, Plan C, featuring Steve Lacy. První novinka v hitparádě Rádia 1.
1: Novinka týdne v hitparádě Rádia 1.

0: Máme se sebou první novinku tohoto týdne, to byla Erykah Badu and The Alchemist, To the Moon featuring Steve Lacy. A teď se posuneme z Dallasu do New Yorku, konkrétně do Brooklynu za písničkářem Eddiem Gorem, ten si říká Daisies, psáno Dazies, aby nedošlo k mýlce. A track s názvem Get Lost je druhým singlem z jeho debutového alba Eyes Repeating, které vyjde 23. října. Je to taková vzpomínka na alt-pop z začátku 2000 let, pokud máte rádi Gorillaz, Radio Department, Becka a podobně, tak to bude váš kluk. Get Lost, Daisies, novinka druhá.
1: Novinka týdne v hitparádě Rádia 1.

0: Posloucháte Rádio 1 a toto byla jedna z novinek dnešní parádě Get Lost od projektu Daisies. No a teď je jedna píseň doporučená naším drahým kolegou Douglasem. A nemoc často si hrajeme žánr latincore, což je fúze hardkorové elektroniky, kumbie a reggaetonu a dalších věcí. No a představitelem a průkopníkem tohoto je projekt CRDR a ve spolupráci s podobnými týpky Piccolo vydali track s názvem Pika. A to je další novinka v Hitparádě.
1: Novinka týdne v Hitparádě rádi.

0: Tak trocha latino kóru na rádiu 1 Pika od CRRDR and Piccolo. No a teď se podíváme takových temnějších vod za velmi zajímavým jménem, o které určitě ještě bude slyšet. Anna Francesca, vídeňská hudebnice, která se říká Beaks. No a ona jako básnířka se dovede opravdu ponořit do celkem hlubokých jazykových zákoutí. Beaks a její single Little Silver, další novinka v hitparádě Rádia 1.
1: Novinka týdne v hitparádě Rádia 1.

0: Tak tolik zadumaná Beaks a její skladba Little Silver od téhleté vídeňské umělkyně. No a na závěr to trošku rozhýbeme, protože jsou tady dva matadoři elektronické scény. Jednak Tyga, montrealský DJ a producent, a německý producent Boys Noise, který se hodně vyšvihl i díky spolupráci s Trentem Reznorem. V dubnu vyšla Tygovi deska s názvem Hot Life. Na ní naleznete i single Hot Wife. No a my si teď dáme remix v podobě Fuckers remixu. Takže tři velmi zajímavé jména dohromady. Tyga, Boys Noise, Fuckers, skladba Hot Wife jako poslední novinka.
1: Novinka týdne v hitparádě Rádia 1.

Tak dnešní novinky máme za sebou. To byl Tiga a Boys Noise. Skladba Hot Wife ve Fucker Remixu. Z remixového EPčka Hot Wife, které vyšlo 21. srpna přes jeho vlastní label

0: Posloucháte buď premiérové vysílání, tedy čtvrteční hitparády Rádia 1, nebo nedělní, tak či tak vám přeju hezký příjem našeho drahého rádia. Pokud chcete zahlasovat do hitparády, je to možné na stránkách www.radio1.cz, kde celkem jednoduše naleznete pořadí hitparády a od čtvrteční 22. hodiny je možné do žebříčku celý týden až do dalšího čtvrtka hlasovat. A tím, že zahlasujete, samozřejmě pomáháte vytvořit ten žebříček, ale taky se stáváte potenciálními výherci. Dneska budeme rozdávat lísky na koncert Blockhead a Proletar a Arms and Sleepers. Koncert se bude konat v Cargo Gallery 29. září. No a jinak příští vydání hitparády ponese lístky na mezinárodní hudební festival Jazz Goes to Town. Ten se bude konat na začátku října. Ale samozřejmě vím, že pro vás tou hlavní motivací je ne to vyhrát lístky, ale zúčastnit se aktivně vytváření žebříčku, za což samozřejmě děkujeme. Pokud už budete v tom hlasování, zahlasujte i do Velké sedmi, což je československá hitparáda na Rádiu 1. Pokud byste se chtěli inspirovat, kam zajít v nejbližší době, jukněte na stránky Rádia 1, případně na stránky protišedi.cz, kde kolegyně Jana Kománková vypisuje různé koncerty až do příštího roku. A co jí tam chybí, koukám, aha? Ta akce, kterou teďka oznámím, tak už je relevantní pro nedělní posluchače, ale na stránkách Rádia 1 si můžete přečíst, že 12. září na zahradě klubu Bike Jesus na Štvanici bude hrát vězná sestava teda. A to Douglas Arianes, Gadjo.cz a Babe Ellen, to je prostě must see. DJ z Rádia 1 na zahradě Bike Jesus 12. září, teďka v sobotu od 16 do 22 hodin. Z těch dalších pozvánek určitě stojí za to další vydání Josefovy diskotéky v klubu 007 na Strahově. Tentokrát je podzimní. Sedmička vychází na 18. září. No a taky jsem si říkal, že jsem fakt jako staromilec, jo. Ale 24. září večer v Akropoli Josef se Stanzimem, taky nemusí být nic špatného, že jo. Jinak z těch dalších koncertů, co se týká hitparády, tak 30. října v Holešovicích budou hrát Fontaines DC. A blíží se taky koncert Placebo a tak dále. Novou desku vydali The Afghan Whigs. Snažil jsem se najít, jestli nepodpoří svoji desku jako koncertní činností. Oni samozřejmě podpoří, ale Praze se vyhnou. Nejbližší koncert bude v Kolíně nad Rýnem někdy v září. Jinak teď je taková dobrá doba si prolítnout kluby v Berlíně a říct si, jestli třeba nestojí za to vyrazit na nějakou prima akci. Třeba na víkend nebo na den. Já to takhle dělám jednou za rok a už se mi zase chce. Tak jo, pojďme dál, pojďme si přehrát dnešní 15-místný žebříček hitparády Rádia 1 s datem 10. září. A hned na 15. místě jedna z novinek z minulého kola. Je to kanadský DJ a producent Ryan Hemsworth. Jeho deska aktuální s názvem Numbskull vyjde 21. října a skladba A Display of Emotion je jeden ze dvou singlů, který tuhle tu desku, kterou údajně psal v noci, když hlídal své děti, předchází.
1: Hasta la vista, baby.
2: Máte rádi americké filmy? S Rádiem 1 můžete mít doma Ameriku 24 hodin denně.

0: Vylaďte si frekvenci 91,9 FM a vaše babeta se rázem promění v Harley Davidson.
1: Rádio 1, váš společník na cestě do říše fantazie.

Gila Holter takhle krásně zakončila svou skladbu Fantasy. No a teď trošku kontrastně to rozhýbají Fugia and Miyagi, Lowest Common Denominator. Zatím 2 týdny tahle ta britská čtveřice vyparádě. 30. října jim vyjde nová deska s názvem New Shiny Object. Tady jsou na 13. místě Fugia and Miyagi.

Posloucháte Rádio 1 a tohleto bylo 12. místo v dnešním žebříčku hitparády This is Lorelei a Billy Came Back. Newyorský projekt, jehož debutová deska vychází zítra, myslím, že se jmenuje The Singer in My Band, nebo tak nějak. A asi se s touhle skladbou loučíme, protože je v žebříčku 7 týdnů. Pouhý jeden týden je v hitparádě londýnská kapela Sorry, vedená zpěvačkou Ašou Lawrence. Single z 19. srpna má docela prima název Tom Will Smack Your Ass. Tak jo, 11. místo, první z novinek. Vlastně už druhá z novinek.

11. místo Tom Will Smack Your Ass od Sorry. No a ještě nás čekají dvě novinky, prozradím, že budou na 9. a 8. místě. Mezi ty novinky se vtesnul Matt Berninger, zpěvák se sametovým hlasem, hlavně reprezentant své kapely The National. Nicméně pohybuje se i na solové dráze, případně spolupracuje se spoustou jiných velmi sympatických interpretů. Loni vydal svou druhou solovou desku, no a my si letos hrajeme jeho single, velmi jako laid-back záležitost, Martini Mi Fa Sol, Matt Berninger, 4 týdny v hitparádě a 10. místo.

0: tohle tady zní ve dne v noci. To je, co by to mohlo být? Hele, není to datel? No, je to dost podobný, ale to není datel. Zní to jako datel. Že by to byl datel. A jo, je to datel. A ťuká si do rytmu Rádia 1.
1: Je to tak, posloucháte Rádio 1, dnes je 10. září. Pěkný poslech vám přeje Jerry a posloucháte hitparádu s tímto datem. My jsme si přehráli Meta Berningera na místě 10. a teď jsou tady seřazené za sebou dvě novinky z minula. Shoegazová altroková kapela Dive a docela prýma věc The Fountain, která předznamenává jejich novou desku, ta se bude jmenovat Zerp a vyjde 30. října. Bude to už jejich pátá deska. Pamatuju si, že jsem je poprvé viděl někdy v roce 2015. No a myslím si, že doufám teda, že se podívají i do Prahy v rámci podpory tohoto alba. Novinka z minulého kola, 9. místo, Dive a The Fountain na Rádiu 1.

Tohle byly brooklynští Dive, skladba The Fountain na místě 9. novinka z minula. No a ve Spojených státech zůstáváme, na 8. místě je Toki Monsta, Los Angeleská DJka a producentka, která vám je asi taky z vysílání našeho rádia a nejenom z toho vysílání teda známa. Single ze 7. srpna se jmenuje Memory on the Run, nasazený také jako novinka z minula. Jinak o album Toki Monsta se zatím nic neví. Posloucháte Rádio 1.

Tohle byla Toky Monstra a Toky Monsta a relativně taková jako celkem čitelná věc s názvem Memory on the Run. Novinka z minulého kola. No a teď si dáme newyorský projekt Johnnyho Pierce The Drums. Je vlastně debutovým singlem jeho nového labelu Abysmal Records a ve spolupráci s iránsko-americkou darkwave umělkyní Maré z Los Angeles právě vznikla skladba It Didn't Matter. Ta je v hitparádě zatím druhý týden, vede si velice dobře, protože je na místě sedmém. Jinak Johnny Pierce se rozhodl spolupracovat se spoustou dalších umělců. Vydává takovou sérii kolaborativních singlů z různých nahrávacích sessions a očekáváme, že z toho vznikne příští rok nějaké album.

Tolik tedy Njorčan The Drums, skladba It Didn't Matter, featuring Maré, sedmička v dnešní hitparádě. No a teď si dáme Warhouse, belgický projekt zpěváka z kapely Baltazar. Po loňské druhé solovce je tady single The Baby, takový divný single. No a pak si dáme ještě Blonde Redhead, to už bude pátý místo téhletý trojce z New Yorku. Hitparádě Rádia 1. Pojďme na to.

New Yorkská trojice Blond Redhead právě dozněla ze skladbou Blood Spilled, což je po třech letech jejich nový single. No a předtím to byl belgický projekt Warhouse, skladba The Baby. A jinak Blond Redhead zatím 3 týdny v hitparádě a ze 7 na 5. A legendární alternativně rocková parta Dinosaur Jr. je tady ze singlem Several Got Away. A jinak Dinosaur Jr. šéfuje Jay Massis, což je docela zajímavá persona téhleté celé scény. No a my si hrajeme Dinosaur Jr. už 7. týden, takže dnes pravděpodobně naposledy. Several Got Away, 4. místo na Rádiu 1 Hitparádě.

0: Tak jo, pojďme na to. Máme za sebou čtvrté místo, Dinosaur Jr. Several Got Away. No a předtím, než si pustíme Queens of the Stone Age na třetím místě, tak si řekněme, že do hitparády postoupil celkem 4 skladby, všechny už jsme si je přehráli. Vypadly nám Django Django, Cameos, Phoebe Bridgers, Lost Boys, Fan Lily Sleeping, Sylvan Esso, Concrete Glen a nepostoupil Denzel Curry a Kenny Beats Difference. No a je to tady dnešní výherci. 3 vylosovaní hlasující obdří lístky na koncert Blockhead and Proletar, ke kterým se přidá Arms and Sleepers. Vše se koná v úterý 29. září v Cargo Galerii. Jména dnešních výherců. Tak slečna nebo paní, která se říká Jonka, dále Jaroslav Paznocht a Lenka Petrášová. Gratulace velké. No a příští týden máte šanci získat lístky na mezinárodní hudební festival Jazz Goes to Town. Ten se bude konat od 6. do 10. října. No a ten lístek konkrétně bude na koncert uskupení Lenka Gálisová Kvartet, který proběhne 6. října v Muzeu východních Čech. Hlasovat můžete na stránkách rádia od dnešních 22 hodin až do příštího čtvrtka odpoledne. No a jako každý týden nás čeká retro skladba. Já si myslím, že tentokrát jsem si jako, i když jako nedobrovolně, ale nechal poradit. A zdravím, tuším, že Libora, který to, no já samozřejmě. Takže ho zdravím. A samozřejmě zdravím i Káťu. Tak tady je vzpomínkový song od Dread Zone, kterýž to on mi navrhl. Já jsem vybral desku Second Light z roku 95, čili opravdu dřevní záležitost. No, jako tehdy to byla jiná doba. To byla jiná doba. Tak. A jinak Dread Zone vznikly na troskách kapely Big Audio Dynamite. A když se poslouchal dub, tak to byly prostě Dread Zone vždycky v nějakém tom setu. A skladba Life, Love and Unity je právě prvním trackem z jejich druhé desky. Zázem Second Light z roku 1995. Jo, 95. Tak jo, tady jsou Dread Zone.
1: By the telescope, a faint fantasy.
2: This is Britain.

Vitalik vzpomínká na Dread Zone Life Love and Unity, skladba z roku 1995, dnešní vzpomínka. No a my se můžeme posunout na třetí místo, kde jsou Queens of the Stone Age, Easy Street.

0: oslyškuju. Nemohu vyloštit tuhle šifru. Zapomněl jsem hlavní číselný kód.
1: Ale pane Bonde, hlavní číselný kód je přeci 91,9.
0: He?

Fontaines DC, který umějí napsat výborný desky a skladby, mají před sebou další album, to se jmenuje, nebo bude jmenovat Dopamine Chamber, vyjde 10. října, no a hlavně 30. října budou hrát v Praze. Skladba Marianne je v hitparádě zatím 2 týdny, minulý týden jednička se sadila totiž PJ Harvey z toho trůnu a vypadalo to už pro PJ Harvey bledě, nicméně vrátila se na místo první se skladbou Voyager, kterou si právě teďka zahrajeme. Tohle je jednička tohoto týdne.

Toť vše, přátelé, tohle byla první místo, na který se vrátila PJ Harvey se skladbou Voyager, kterou napsala příležitosti přednášky profesora Briana Coxe. A Voyager se jmenuje přesně kvůli slavné sondě, která putuje vesmírem od Země pryč. No a my si dáme už jenom krátkou rekapitulaci dnešního pořadu.

0: posloucháte Radio 1.
1: Jako první novinku jsme si dali Ericu Badu and The Alchemist, To the Moon, Plan C with Steve Lacy. Tohle je projekt Daisies a skladba Get Lost jako novinka druhá. CRDR versus Piccolo. Pika. Novinka třetí. A tohle už je zadumaná vídeňská zpěvačka Beaks a její skladba Little Silver. Tiga Voice Noise a ještě remixující Fuckers. Hot Wife, novinka poslední. Na 15. místě je Ryan Hemsworth a jeho skladba A Display of Emotion, novinka z minulého kola. Toto je Julia Holter a skladba Fantasy 14.

0: Fujian Miyagi, Lowest Common Denominator.
1: Try to push the buttons to provoke a negative reaction. So I try like he's singing from the bar.
0: To bylo místo 13. a z Hit Parádou se loučí This is Lorelai, Billy Came Back, 12. A
1: voice that sings for you.
0: Jedenácté místo patří kapele Sorry, Tom Will Smack Your Ass. Novinka z minula. Martini Mi Fazzo, Matt Berninger. Desítka. Dive a The Fountain, novinka z minula na místě 9. Osmička Toki Monsta, Memory on the Run. Taky novinka. Poslouchali jsme také The Drums na místě 7. It Didn't Matter featuring Maré.

Šesté místo, Warhouse The Baby. Toto jsou Blonde Redhead a Blood Spilled. Místo páté v hitparádě. Dinosaur Jr. Several Got Away. 7 týdnů v hitparádě, takže zřejmě konec. 4. A Queens of the Stone Age se rozhodli, že si jen tak sednou ve studiu a během chvilky namastili song s názvem Easy Street. Krásná věc. 3. místo. A Fontaines DC se svým obrovským zvukem a skladbou Marianne jsou na místě 2. A PJ Harvey je prostě jednička. Skladba Voyager zvítězila v dnešní parádě. Mějte se hezky, dnešní pořad je u konce a já se budu těšit příští týden, 17. září ve čtvrtek, zase naslyšenou u další premiéry hitparády na Rádiu 1. Opatrujte se a mějte se hezky.

0: S Jerrym Žákem. Každý čtvrtek od 8 večer živě a v neděli od 9 ráno v repríze. Naše rodinné zlato.
1: Tak co?
2: Rádio 1.

0: Reklama Rádia 1.
1: Doufám, že ti uvidím 3. září ve čtvrtek v Bubenči.
2: A proč?
1: Protože tam bude 16. ročník literatury v parku.
2: A kde to letos bude?
1: Ve Vile Lana. A víš, kdo tam vystoupí?
2: Barbora Bažantová, Barbora Hrýnová,
1: Lina Týde a Daniel Visser. Těšíme se na vás ve čtvrtek 17. září v 16.30 ve Vile Lana.
2: Zastávka Hradčanská.
1: Více?
2: Na literarnidum.cz.
3: Vstup volný. Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Filet z lososa z kůží 100 gramů za 28,90 a plnotučné trvanlivé mléko Albert litr s apkou za 9,90. Albert. Dle srovnání k 2.9.
4: Z Planého dny právě ušetříte na špičkovém elektru až 35%. Navštivte jednu z našich prodejen nebo e-shop s více než 30 tisíci položkami skladem. Planého.
5: Když nový nábytek, tak ve skontu. A když slevu, tak rovnou dvakrát. Až do pondělí v obchodních domech i e-shopu skonto.cz super sleva 20% na nábytek a navíc ještě odečítáme celou výši DPH. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
6: Plánujete stavbu nebo rekonstrukci? Hledáte moderní materiály, úsporné technologie nebo chytré řešení pro váš domov? Vše najdete na veletrhu 4Arch. Od 16. do 19. září v PVA Expo Praha Letňany. Partnerem veletrhu je nová zelená úsporám.
7: Reklama na Radio 1.
8: Ah.

Hezké dopoledne, tak teď máme 2 minutky po 11. hodině v neděli 13. září posloucháte Radio 1, kde právě začal pořad všechny hudby světa, hodinka world music, etnické hudby a dalších fúzí, kterou můžete slýchat každou neděli mezi 11. a 12. hodinou. A dnes vás tou hodinkou provede Filip Týc. Na úvod nám zahrali Acid Arab ze svého alba Resonance. Byla to skladba s názvem Shahed Mech Shahed, ve které hostovala libanonská zpěvačka Jasmin Hamdan, kterou jsme si ve všech hudbách světa hráli i z jejich solových projektů. To byly Acid Arab a Jasmin Hamdan na úvod. No a následují Afrotronics, nebo následuje, což je čadský nebo v Čadu narozený muzikant a producent Saleb Rimtobaye. A Afrotronics vydal desku s názvem Cut a my si pustíme věc s názvem Chilla Chilla Step. Tady jsou Afrotronics a ještě jednou všechny hudby světa na Radio 1. Příjemný poslech.

Tak teď nám dohráli Epas and Kabu, což je ugandský artist Alexander Bagonza a Kabu je švýcarský producent Jakob Liechty. Oni spolu dohromady vydali album s názvem Miracles a my jsme z tohoto alba teď slyšeli skladbu WYD, kde ještě hostoval Omani Rain a tolik Epas and Kabu. Dalším umělcem na řadě malijský kytarista, hudebník Gausu Sobra Kujete, který vydal právě nedávno album Sobra Dance a z tohoto alba zazní ukázka s názvem Sajana Gausu Sobra Kujete.

11 hodin, 19 minut na Rádu 1. Posloucháte pořad Všechny hudby světa, kde nám dohrál gambijský zpěvák, perkusionista, skladatel a především hráč na kóru Suntu Susu a ze svého alba Jalia Silokang skladba Junk Fa Junk Kano. Věc, která právě teď dohrála. No a za následující skladbou se posuneme do Kamerunu, odkud pochází zpěvačka Karise Fotso, jež má na svém kontě nové album, které se jmenuje Kwa. Z tohoto alba nám zazní skladba Bedjui. Tady je Karise Fotso.

Newyorská kapela The Klezmatics, hrající převážně klezmer, letos oslavila 40 let své existence a k tomuto datu si vydali i album, které se jmenuje We Were Made for These Times, stejně jako skladba, až právě teď dozněla. Takže toto album vyšlo na oslavu 40. výročí existence The Klezmatics a stejně tak The Klezmatics letošní rok. Jedou světové turné, kdy v březnu se představili v Praze a ještě teď v listopadu se představí, myslím, že 11. listopadu v kostele svatého Václava v Opavě, jestli jsou mé informace správné. Tolik The Klezmatics. My máme 11:30, posloucháte Rádio 1, pořad Všechny hudby světa s novou deskou je venku též mexická zpěvačka Lila Downs s celým jménem Ala Lila Downs Sanchez a to nové album se jmenuje Cambias Mi Mundo. No a my si poslechneme skladbu s názvem La Pesca. Tady je Lila Downs.

Orchestra Pacifico Tropical z Portlandu vydávají v těchto dnech nové album El Poder a právě z tohoto alba pocházela ukázka Entre la Montaña, která nám právě teď dozněla na Rádiu 1. Ještě před Orchestra Pacifico Tropical hrál Koňský Jocelyn Balu, který vydal album Borumba. My jsme slyšeli skladbu Borumba Song, před ním Lila Downs, no a následují Curio Curio, což je německo-brazilský projekt, duo, které vydalo stejnojmenné album, tedy Curio Curio, no a my si poslechneme z tohoto alba skladbu Menina Pasarinho, tady jsou Curio Curio.

gel. Gel. Gel Janima. Gel Janima, gel. Se jmenovala skladba, která právě teď dozněla, hráli Altingin. Turecko-nizozemská kapela, která přijede zahrát do Meat Factory, a to konkrétně 5. listopadu Altingin. No a jelikož se blíží 12. hodina, mám před sebou poslední položku dnešního vydání pořadu Všechny hudby světa, hodinka World Music, kterou můžete slýchat každou neděli mezi 11. a 12. hodinou. Neznám tu hodinku, uzavře kapela Nu Genea, dříve No Guinea, což je italské hudební duo. Teď jim vyšlo nová deska, jmenuje se People of the Moon a z ní nám zahraje skladba Skiala. No já vám přeju hezkou neděli, třeba i dál s poslechem Rádia 1, budu se těšit příště zase někdy naslyšenou. Mějte se moc fajn, No Guinea.

0: global conglomerate of music.
1: Reklama Rádia 1.
2: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová krkovice bez kosti kilo za 79,90 a Pepsi 2,25 litru s apkou pouze za 24,90. Albert. Dle srovnání k 2.9. Skonto nábytek.
3: Když nový nábytek, tak ve skontu. A když slevu, tak rovnou dvakrát. Až do pondělí v obchodních domech i e-shopu skonto.cz super sleva 20% na nábytek a navíc ještě odečítáme celou výši DPH. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
4: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days, ty nejlepší dny na nákupy. Objev například pánské džíny Mustang za 896 korun. Allegro Days, jen do 20. září.
5: Z Planého dny právě ušetříte na špičkovém elektru až 35%. Zboží si jednoduše zarezervujte online a do 15 minut vyzvedněte na jakékoliv prodejně. Planého.
6: Plánujete stavbu nebo rekonstrukci? Hledáte moderní materiály, úsporné technologie nebo chytré řešení pro váš domov? Vše najdete na veletrhu 4Arch od 16. do 19. září v PVA Expo Praha Letňany. Partnerem veletrhu je nová zelená úsporám.
7: Reklama na Radio 1.

0: Celoplošný digitál do vašich uší.
1: Digitální rádio.
0: Rádio 1 na DAB+. Celoplošně.
1: DAB+.
0: DAB+.

Krásné nedělní poledne. Vám s frekvencí Rádia 1 přeje David Pomahač. Začíná polední klid a jako obvykle jsme začali skladbou od Zbigniewa Preisnera, která se jmenuje Pluví. A teď se podíváme do lesa, protože Alvar Noto předělal slavnou píseň The Cure, Forest. Tak ať se vám dobře poslouchá.

0: Rádio 1 On Stage. Záznamy koncertů na Rádiu 1 v pravidelném čase. Každé druhé úterý od 22 hodin.
1: V úterý 15. září uslyšíte záznam vystoupení projektu Vaxahečí, které proběhlo roku 2017 v klubu 007 Strahov. Rádio 1 On Stage s Vaxahečí. Úterý 15. září od 22 hodin.
2: Thank you.
0: Radio 1 CZ.

Když jsem dneska přicházel do studia na polední klid, tak začalo poměrně dost pršet a já jsem si vzpomněl na tuhle skladbu Maxe Richtera, která se jmenuje Europe After the Rain. Tak to si teďka poslechneme v poledním klidu a za chvilku Guy Van Noten, De Forlaste Trum.

polením klidu před chviličkou dohrál japonský skladatel Ryuichi Sakamoto. To byla jeho skladba In the Red. A dlouholetým spolupracovníkem Ryuichi Sakamoto byl i David Sylvian z kapely Japan, která se v roce 1989 dala znovu dohromady a vytvořila album, které se jmenuje Rain Tree Crow, a tohle je píseň Pocket Full of Change. A pak ještě jednou David Sylvian ve skladbě I Surrender na Rádiu 1 v poledním klidu.

0: No. Potkáváš je na ulicích a překvapí tě, jaká spousta jich je.
1: To se stává, Amando. Tady jsme na venkově, uprostřed polí. Každou chvíli někdo odpadne. I když se zachrání, stejně je potom divný.
0: Samantha Schweblin, Mimo dosah. Divadlo Meet Factory.
2: Ahoj děti, tady Karol. Společně s Bobem, Bobkem a Lidlem pro vás máme velkou pěveckou školní výzvu. Zaspívejte s celou třídou naši písničku Jsme kuchaři, nebo jakoukoliv, kterou máte rádi. Natočte se a pošlete nám to. A výhra celé dopoledne s Bobem, Bobkem a se mnou přímo u vás ve škole nebo školce. Soutěžíme od 7. září do 31. října. Více na Lidl.cz. Čau a pa. Na kráji zamíchej.
3: Klíče mám, světla jsou zasnutá, ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
4: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.
5: Elektroničtí pionýři se vracejí zpět do Prahy. Nová intenzivní show, drtivý zvuk, nekompromisní energie. The Prodigy. 23. listopadu O2 Arena Praha. Nový materiál, staré dobré hity. 35 let The Prodigy. Vstupenky na www.lifenation.cz.
6: Reklama na Radio 1.

Polední klid na Rádiu 1 pokračuje svou druhou hodinou. Před chviličku dohrála Lucy Dacus a naučila nás pěstovat rajčata. Teď už Mia Folik, Light Through the Linen. Potom se můžete těšit na Fen Lily, Phoebe Bridgers, Beth Orton a tak dále. Tak ať se vám dobře poslouchá, ať děláte, co děláte.

Krásná písnička, která se jmenuje Sleeping, která se samozřejmě k deštivému nedělnímu odpoledni hodí. To byla Fen Lily a ukázka z její nové a velmi povedené desky, která se jmenuje Win-Win. Teď další novinka, ale ta už chvilku je venku s námi. Jmenuje se Lost Weekend a natočila i Phoebe Bridgers a tohle je píseň, která dostala název Bobby.

Hitparáda Rádia 1. Poslechněte si novinky v Hitparádě Rádia 1 pro tento týden. Jako první je tady spolupráce neosoulové legendy Erika Badu a producenta The Alchemist. Erika Badu po 11 letech vydala nové album, to se jmenuje Before the World Blows. A skladba s Alchemist

Jako další novinku tady máme píseň Get Lost od solového projektu brooklynského písničkáře Eddieho Gora, který si říká Daisies.

Hrajeme si taky sympatický latinskoamerický elektronický projekt průkopník žánru Latincore CRDR. Ve spolupráci s dalším projektem Piccolo je tady skladba Pika. V další novince si zajedeme do Vídně za Anou Franceskou, která zvolila své umělecké jméno Beaks, Little Silver. A o závěrečnou nakládačku se postarají dvě legendy. Kanaďan Tiga a Němec Boys Noise, Hot Wife.

0: Tři šťastní věrci tentokrát obdrží lístky na mezinárodní hudební festival Jazz Goes to Town. Ten se koná od 6. do 10. října v Hradci Králové. Konkrétně to bude na koncert uskupení Lenka Galisová kvartet, které proběhne 6. října v Muzeu východních Čech.
1: Hit paráda Rádia 1 s Jiřím Žákem. Naše rodinné zlato.
2: Tak jste slyšeli novinky v Hit parádě Rádia 1 a já jsem pro dnešek vybral píseň Get Lost od Daisies.

Posloucháte Polední klid na Rádiu 1 a už jste si možná všimli, že druhá hodina tohoto klidu patří ženám. Před chvilkou dohrála Julia Holter, My Lost One, předtím Jenny Wall, All Night Long, nebo se slyšeli Pat Orton, I'll Miss You, a teď už nás čeká Micky, která říká I Will Change For You. Pak se můžete těšit na Maju Hawk, Magdalenu Bay, Jessie Ware, Courtney Barnett a nebo rapperku John Glazer, od které uslyšíme její poslední single, který se jmenuje Bond Girl.

0: Reklama Rádia 1.
1: Dominik Zezula a Tomáš Havlen, a.k.a. Pozdhudba, 15 let na scéně. Pražské duo Pozdhudba v Meet Factory pokstí svou pátou desku. Album a zpěvník plný známých songů v nových aranžích. Pozdhudba 25. září v Meet Factory. Vstupenky a více info na meetfactory.cz.
2: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. A nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například tvoje Lidl značka Formel prací gel, 44 dávek za novou běžnou cenu 119,90. Nebo Freddy čistič sifonu 500 gramů za novou běžnou cenu 34,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Z Planého dny právě ušetříte na špičkovém elektru až 35%. Navštivte jednu z našich prodejen nebo e-shop s více než 30 000 položkami skladem. Planeo.
4: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Filet z lososa z kůží 100 gramů za 28,90 a plnotučné trvanlivé mléko Albert litr s apkou za 9,90. Albert. Dle srovnání k 2.9.
5: Doufám, že ti uvidím 3. září v čtvrtek v Bubenči.
6: A proč?
5: Protože tam bude 16. ročník literatury v parku.
6: A kde to letos bude?
5: Ve Vile Lana. A víš, kdo tam vystoupí?
6: Barbora Bažantová, Barbora Hrínová,
5: Lina Týde a Daniel Visser. Těšíme se na vás ve čtvrtek 17. září 16.30 ve Vile Lana.
6: Zastávka Hradčanská.
5: Více?
6: Na literarnidum.cz.
5: Vstup volný.
7: Reklama na Radio 1.

Tak jsme v poslední hodině dnešního poledního klidu a začali jsme jí kapelou Softkill a její takovou pěknou houpavou skladbou The Line, ve které zpívala i Ruth Radelet, kterou si pouštíme i teď. Tohle je její písnička Crimes. Pak se můžete těšit na Milí for Janiu a pak na dvě domácí věci, i Mateva a Taliro, a pak se podíváme taky na

0: Velká sedma. Novinky Velké sedmi pro tento týden.
1: S první novinkou je tu dneska Josefina Dusk, jmenuje se Bones. Druhá novinka, Aida the Young a její Dragon Head.

0: Velká sedma na Rádiu 1. Vaše československá hitparáda.
1: Stačí mi, že jsem tady. Stačí mi, že jsem tu. Jsem dospěl.
2: Z novinek Velké sedmi na Rádiu 1 jsem pro dnešek vybral Metastavy. A píseň Stačí, že jsem tady.

0: chlapci. Oh, jsem strašně rád, že jste tady.
1: My jsme taky strašně rádi, že jsme tady.
0: Ale počkat, moment. Já jsem přece šéf inspektor Kluzo ze Sirete.
2: A my jsme z Rádia 1.
3: Teď se podíváme na několik novinek. Tohle jsou američtí The Van Pelt, kteří zase po nějaké době vydávají album a tohle je single z něj. Linens Should Be Freshly Pressed. Pak se podíváme na novinku od Warhouse Simple Pleasures, single, který vyšel asi před 2 dny. A v Belgii zůstaneme se Sylvie Croix a jejím novým singlem Kiss the Grass.

actually missed the morning.

0: Kdo pomůže mi se dna?
1: Rádio 1!
2: Ano, posloucháte Rádio 1, před chvíličkou dohrála novinka od Jay Bernarda Love is on my mind a teď si tady představíme nové album Lamb Chop, které se jmenuje Punching the Clown a my si dáme píseň The New World Wave. A to je předposlední věc, kterou ode mě dneska uslyšíte. Poslední bude End Song od The Cure a právě jsem dopsal tracklist, tak se můžete podívat. A přeju krásný zbytek neděle ideálně s programem Rádia 1. Za chvilku mě vystřídá Ondřej Golis, tak se máte na co těšit. Mějte se moc hezky a já jsem vzal záskok, takže se uslyšíme spolu zítra od 9 do 12. Mějte se hezky, pa pa. But I couldn't find the work. I just wasn't cut out. I had some time to burn. And I must eat and must taste. The show is over. What a waste. In 1929, to Harry and Loretta, child was to be had. They called him Easy Buckets. My brother called him Dad. Not putting the hot dog in the bun for me. And there's one thing's gonna slow. My sleeves drag through.

0: Reklama Rádia 1.
1: Zažij město jako uličník. Sousedské slavnosti nejen pro všechny uličníky už 19. září ve vašem městě. Více info na zažitmestojinak.cz. Zažít město jinak pořádá spolek Automat a vy.
2: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová krkovice bez kosti kilo za 79,90 a Pepsi 2,25 litru s apkou pouze za 24,90. Albert, dle srovnání k 2.9.
3: Potkáváš je na ulicích a překvapí tě, jaká spousta jich je?
4: To se stává, Amando. Tady jsme na venkově, uprostřed polí. Každou chvíli někdo odpadne. I když se zachrání, stejně je potom divný.
3: Samantha Šveblin, Mimo dosah. Divadlo Meet Factory.
5: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny. Na nic nečekej, běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
6: Plánujete stavbu nebo rekonstrukci? Hledáte moderní materiály, úsporné technologie nebo chytré řešení pro váš domov? Vše najdete na veletrhu 4ARCH. Od 16. do 19. září v PVA Expo Praha Letňany. Partnerem veletrhu je nová zelená úsporám.
7: Reklama na Radio 1.

0: wajo, wajo, hemakaj, gemaka, masa, hyča, no i tuta, chvál, chvál, reklama, reklama.
1: Jeho poslední myšlenka patřila Rádiu 1. Čest jeho památce. Když vyladíte vaši oblíbenou stanici, zkontrolujte si u závěr plyn.

Hezké odpoledne, od mikrofonu Rádia 1 vás v tuhle chvíli zdraví Ondřej. Pokud budete chtít strávit čas ve společnosti Rádia 1, vězte, že až do 18. budu hudbu vybírat já. Dneska velmi improvizovaně, protože jsem zjistil, že svoji přípravu na dnešní vysílání jsem si jaksi zapomněl vzít na flešku. Ale to vůbec nevadí, aspoň tady prosvištím ve studiovém počítači archivy svoje kolegů a uvidíme, co z toho vypadne. Možná mezi 17. a 18. když se vybičuju, tak bych mohl něco umíchat, ale to bych ještě raději nechal otevřené. Na úvod se mi tady podařilo vyhrabat albový novinky, který bych vám pouštěl tak jako tak. První byl Luzin, jeho aktuální deska, samozřejmě pro americký label Ghostly International. Skladba These Walls, ta předchozí zpívaná věc, byla dvojice Bad Techno Trish, taky vydali svoje další album. Nabídl jsem vám skladbu Star, no a tady to už je můj velký favorit, MPU 101 ze značky Alien Tape, chlapík, který tam čas od času vyhodí albový 12 palec. Tenhle už je podle mě v pořadí 7. vyšel nedávno a teď v týdnu jsem koukal, že už je dokonce venku 8. Takový hodně louký poslechový producent, který ale dělá skvělé věci. Tak si poslechněte skladbu Montana Interface a v mý první vyslací hočce taky Boards of Canada, Quench, mám tady nový Pentagrams of Discordia, tuzemská Avali a taky Oblaka a tak dále a tak dále a já už mlčím a přeju hezký poslech.

any physical being. I think that's wonderful. Well, he's seven.

No a tohle už jsou nový Pentagrams of Discordia. Hudebník nebo hudebníci, o kterých toho příliš není známo. Každopádně jejich aktuální album se jmenuje Whispers About Radiance a skládá se ze tří zhruba 20-minutových stop, v níž je, jak už je u nich tradicí, nastrkáno více skladeb. Tohle je třetí část Loops of Entropy. Posloucháte Hry 1 s Ondřejem.

Posloucháte Radio 1 s Ondřejem, tohle je Pražský oblaka. Between Worlds. Před třetí ještě taky albová novinka od Oppressed by the Line. Hezký poslech přeju i nadále.

0: Reklama Rádia 1.
1: Vše, co potřebujete, najdete v Kauflandu. Například Milka čokoládu z Kaufland Card Extra za 69,90. Budweiser Budvar nebo Budvar 33 za 17,90. A Senzodin nebo Parodontax z Kaufland Card Extra za 89,90. Až do 15. září. Kaufland.
2: Náš výkup je teď totální hardcore.
3: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
4: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Filet z lososa s kůží 100 gramů za 28,90 a plnotučné trvanlivé mléko Albert litr s apkou za 9,90. Albert. Dle srovnání k 2.9.
5: Ahoj děti, tady Karol. Společně s Bobem, Bobkem a Lidlem pro vás máme velkou pěveckou školní výzvu. Zaspívejte s celou třídou naši písničku Jsme kuchaři nebo jakoukoliv, kterou máte rádi. Natočte se a pošlete nám to. A výhra. Celé dopoledne s Bobem, Bobkem a se mnou přímo u vás ve škole nebo školce. Soutěžíme od 7. září do 31. října. Více na Lidl.cz. Čau a pa. Na kráji
6: Svoboda, odpovědnost,
7: naděje.
8: Některá slova nestárnou.
9: 21. září si Praha na Mariánském náměstí připomene nedožité 90. narozeniny Václava Havla.
8: Celý den vás čekají diskuze,
9: slavnostní čtení,
8: odhalení Havlovy lavičky,
9: vystoupení hudebních hostů,
8: budovu nové radnice večer rozzáří světelná instalace
9: a vrcholem programu bude koncert Anety Langerové s kapelou.
8: Zažijte připomínku Havlova odkazu na Mariánském náměstí.
9: Vstupné je zdarma.
8: Více na praha.eu.
10: Reklama na Radio 1.
11: To nedá. Strašně moc. Tak tohle já nechápu.
12: Dávo. Jsem vypracovaný.
11: Jo, vyhoď to prosím, že se s tou tam máš sklo.

No a teď naskok do Norska, tohle je Mikkel Ref se skladbou Loril. Ukázka z jeho chystané desky Evocation. Ta by se měla objevit u vydavatelství Strangely Isolated Play.

Posloucháte Rádio 1 dnes s Ondřejem. Moje improvizovaná selekce dnes bez připravený flešky. Musím říct, že si to docela užívám. Dohrál nám Skimesk, teď už je tady Kuedo, pak taky Tim Green a The Slow Revolt a Kulturní servis.

0: Kulturní servis.
1: No a tady na Rádiu 1 dnes o trochu později přišel čas i na kulturní servis. Pokud se chystáte ven, nebo zvažujete, že byste ještě dnes někam vyrazili, mám tady pro vás spoustu zajímavých tipů. Jako vždycky na úvod festivaly. Landscape, multižánrový festival na téma krajina, město a veřejný prostor v Hradci Králové. Brno Art Open je festival umění ve veřejném prostoru v Brně. Folková Lipnice, kulturní festival v amfiteátru v Lipnici nad Sázavou. Jdeme na filmy. Edison Film Hub od 18 promítá Odysseu, 21.30 potom Sex a smrt v kempu Miasma. Kinopilotů 18.10 Poeta, ve 20.45 Stvoření pro lásku. V kině Dlabačov od 18 Tony, ve 20 potom promítají snímek Hope. No a v letním kině Čistírna Bubenči od 20.30 Big Lebowski. Co se týče galerií, nabízím třeba galerii Středočeského kraje a výstavu Filipa Černého. V Národní galerii Praha ve Veletržním paláci výstava NGP 230 let. V Doxu Radka Bodzevič a Faust. Galerie hlavního města Prahy v zámku Troja. Tam uvádějí výstavu Labyrint, krajina vnitřního bloudění. Ve Středočeském muzeu v Roztokách u Prahy Trnkova zahrada 2. Rock Café, výstava Vlada Maena. Kunsthalle Praha, Memory of Touch 1, sbírka Kunsthalle Praha v dialogu. Moravská galerie v Brně zve na výstavu Napravená křivda, příběh sbírky Stefana Hellera. Umělecko-průmyslové muzeum v Praze, výstava Vita Eternis, která je věnovaná restaurování. Galerie Meat Factory, Cezary Poňatovský a Deep House. EPO 1 v Trutnově uvádí Pavla Holečka s výstavou Neokosmos. Osmička Humpolec nabízí výstavu Present Perfect. Otisky času v současné keramice. Na Novoměstské radnici je to výstava Příběhy 2026. Veletržní palác, Tuskulum a další místa v Praze a Pardubicích uvádí Bienále ve věci umění 2026. Do galerie Benedikta Rejta v Lounech se můžete vydat na výstavu Františka Kincla, která se jmenuje Tromel. Karpuchy na galerii Bystrík Klčo a Margarita Ivy, You Can't Return, You Are Here. Zámek Žerotínů ve Valašském Meziříčí, Kája Soudek a Berenika Soudková, výstava Life. Pragovka galerie Radka Částková a Magdalena Šimurdová, Murmuring Matter. European Arts, Sára Konečná, Tereza Štětinová s výstavou Zrání. Na Chvalském zámku je to výstava Cesta kolem světa za 80 dní. Kaštan, scéna Unijazzu, Jitka Hilská a trocha poezie. Na Pražském hradě, konkrétně v Terezianském křídle v Jižních zahradách, je to výstava Czech Nature Photo. Ta vám ukáže nejlepší fotografie přírody. Sektor 9 na Smíchovské náplavce, Lora de Lago a Umbrales, Trafogalerie Siegfried Herz a Velké poledne. Pojďme se ještě podívat na koncerty a tančírny. Klasicky zvu do Jazz Doku od 20 Future Swing. Na Novoměstské radnici v 19 začíná koncert Armand Rabot a v Bike Jesus Beton Armé a Remdik. Co se týče divadel, zvu do Azylu 78, kde v 19 začíná Má vlast, Studio hrdinů ve 20 představení Stařena, ve Studiu Alta 19.30 Uf ten život a představení Wonderland, divadlo X10 už od 17 Amadoka. V klubovně Kašpar můžete od 19.30 vidět hru Sběratel. Jatka 78 od 18 Start a v Paláci Akropolis 19.30 divadlo Ně a představení Přicházíme zdaleka. A ještě jeden tip, a sice 30. hrnčířské trhy, které probíhají v Berouně. Tady na Rádiu 1 do 18. Ondřej, po mně pořad Breakbeat Conference Saku Kaplik a ve 20 se dostaví Josef Sedloň s novinkami na alternativní scéně. No a zbývá už jen dodat, že kompletní kulturní servis si můžete v klidu prostudovat na stránkách Rádia 1 www.radio1.cz.

Shotgun Festival tenhle víkend uzavřel jednu svoji velkou kapitolu. Dali jsme si poslední ročník v kempu Kristýna v Hrádku nad Nisou. A bylo to úplně skvělý, aspoň za mě. Ať už třeba Absemi, Šet, nebo včera prosto fantastický Filip Otrbach. No a samozřejmě taky Haty Vaty a Synchro, který jak i včera vystřih fantastický set, skvělý. My jsme poslouchali samozřejmě skladbu Lost Here, kterou si přála moje žena. Já si ji dovolím poslat i všem, kteří letos na Shotgun Festivalu byli. Pokud se teprve vracíte, tak jeďte opatrně.

a samozřejmě největší big up letí Danovi, který po všechny ty léta tenhle skvělý festival dělal a dával do toho obrovskou energii. A jenom díky němu tenhle festival mohl být. Big up.

D-Bridge a Halogenics Take Me Away. V originále skvělá věc. A tady to je taky moc povedená verze od Mantry a Jay Kenza. No a ještě jednu drum and bassovou

0: Radia 1.
1: Vše, co potřebujete, najdete v Kauflandu. Například Jakobs Barista zrnkovou kávu, kilo za 399,90. Klan Campbell jemnou skotskou whisky za 269,90. A Linteo toaletní papír s Kaufland Card Extra za 144,90. Až do 15. září. Kaufland.
2: Plánujete stavbu nebo rekonstrukci? Hledáte moderní materiály, úsporné technologie nebo chytré řešení pro váš domov? Vše najdete na veletrhu 4Arch od 16. do 19. září v PVA Expo Praha Letňany. Partnerem veletrhu je nová zelená úsporám.
3: A zadny jsou tady! A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
4: Když se nevejdete do auta, pořiďte si větší. Když se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH s bezkonkurenční zárukou. Na operák Kinto One za 10 tisíc bez DPH. Pořiďte si během Toyota víkendu 12. a 13. září. Více na toyota.cz.
5: Ahoj děti, tady Karol. Společně s Bobem, Bobkem a Lidlem pro vás máme velkou pěveckou školní výzvu. Zaspívejte s celou třídou naši písničku Jsme kuchaři, nebo jakoukoliv, kterou máte rádi. Natočte se a pošlete nám to. A výhra! Celé dopoledne s Bobem, Bobkem a se mnou přímo u vás ve škole nebo školce. Soutěžíme od 7. září do 31. října. Více na Lidl.cz. Čau a pa!
6: Na kráji zamíchej!
7: Reklama na Radio 1.
8: Ještět je technicistní 100 metrů vysoká stavba tyčící se nad městem Liberec. Tímto rotačním hyperboloidem si architekt Karel Hubáček označil na mapě další místo, kde vysílá Radio 1.
9: Hurá!
10: Liberec 98,7 FM.
11: A také celoplošně v síti DAB+ a na podcastech.

posloucháte Rádio 1 na úvod mé poslední vysílací hodiny. To je Nuron se skladbou For Further Information. Tak to už je jeden starší Convection, Consumer Identity. No a v blízkých minutách to bude taky letošní Apple Blimová deska a ukázka z ní. Hezký poslech vám i nadále, ještě necelou hočku ze studia Rádia 1 přeje Ondřej.

No a tohle už byl Electro Roller od Versalifea. Phosphorescence k dostání u vydavatelství Delsin. Věc ze série Electro EPček, které tam právě Versalife vydal. No a tady to už je trošku více hypnotický materiál dvojice Cup, za kterou stojí Regis a Simon Shreve z Cryptic Minds. Tohle je jejich skladba Primitive Sleep.

Consequence, Snakes and Skulls. Úchvatná záležitost. No já se pomalu, ale jistě blížím ke konci mé dnešní improvizované směny. I když hudby do šesté vám nabídnu ještě poměrně dost, bude tady za několik okamžiků Chords pro ukázka z kompilace, která vyšla na značce Alexe Pereze. Bude tady 40DL spolupráce Beatrice M a Tima Reapera. No a na úplný závěr Patton a jejich bootleg Proceed. Playlist už najdete na stránkách Rádia 1. A já se na vás budu zase těšit v neděli za 2 týdny mezi 15. a 18. pokud budete chtít. Příště už zase budu připravený a pustím nějaký věci, jako vždycky, který jsem poslouchal, respektive v následujících 2 týdnech budu poslouchat. A tak vezmu spoustu novinek, který jsem chtěl odehrát dneska. No nic, mějte se fajn, hezký zbytek víkendu. Za chvilku už tady na frekvencích Rádia 1. Další vydání pořadu Breakbeat Conference. Ahoj.

0: Reklama Rádia 1.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Filet z lososa s kůží 100 gramů za 28,90 a plnotučné trvanlivé mléko Albert litr s apkou za 9,90. Albert. Dle srovnání k 2.9.
2: Z Planého dny právě ušetříte na špičkovém elektru až 35%. Zboží si jednoduše zarezervujte online a do 15 minut vyzvedněte na jakékoliv prodejně. Planého.
3: Alzadny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
4: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. A nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například jelen prací gel 60 dávek za novou běžnou cenu 199,90. Nebo tvoje Lidl značka V5 WC tablety 4 kusy za novou běžnou cenu 29,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Reklama na Radio 1.
6: Never Enough uvádí.
7: Breakbeat Conference says

0: Příjemný nedělní podvečer. Od mikrofonu vás zdraví Saku
1: a Kaplik. Ahoj.
0: Ahoj. No, my tady máme pravidelný 14-denní Breakbeat Conference. Tentokrát jsme tady oba po nějaké chvilce a hlásíme se už trošku neobvykle po dvou trecích odehraných. Na začátek to nebyl nikdo jiný než legenda, i když ne tolik zlomená, Robert Babič z Malty. Známý to jméno, který vydal nový EPčko a jeden z tracků se jmenuje Dreaming of Dub a ten nám udělal takový pěkný elektronický úvod dnešního vysílání.
1: No, hned zatím to rozčíst Toy 700.
0: Který vydal tady ten track na labelu 140 Club, což jsou taky 140 breaky, ale tady ta skladba Concrete Pulse zrovna byla 125 BPM, což je spíš rychlost tepu srdečního než ta 140 rychlá. Ale výborný track, takový ostřejší. No a teď jsme si pustili věc, která vyšla už dávno, myslím, že rok 2001. Projekt takový ostřejší semi-detached, skladba Who the Fuck v remixu od False Propit, což je ale samozřejmě PMT, který tady ten track přemíchal, nebo respektive znovu smíchal a vydal to teď na Bandcampu, protože to existovalo jenom na vinilu právě z těch dávných dob.
1: No, kategorie Oldies but Goldies. Samé.
0: Je to tak, tohle je skvělá věc.
1: Jako všechno od False Propit.
0: Přesně tak, ty dvě EPčka, který vydal, se dají hrát od začátku do konce. 8 skladeb dohromady, který jinak nešly předtím v digitálu sehnat. A ne s takým zvukem. Tak následující 2 hodiny budou převážně novinky. Máme i nějaký výlety do historie, ale opravdu jenom v rámci kusů, jinak asi přes 20 tracků, co teď vyšly v posledních týdnech. Tady v pořadu Breakbeat konferenci, tak smíchnem tady. Začali jsme kolem 125 a půjdeme nahoru v průběhu těch 2 hodin. Tak příjemný poslech na Rádu 1, Kaplik, Saku, Breakbeat Conference.

Tohle je v originále docela známý projekt Planet Funk z Austrálie, v jehož, myslím, že členem byl Jamie Stevens, taky progresivní producent. Ale tady v remixu od starého známého Lee Coombse skladba Inside All The People. Hodně minimalistický, ale samozřejmě typický zvuk Lee Coombse, a on tohle to dal před nějakou dobou na sound, na Bandcamp, protože tohle samozřejmě vyšlo jenom někdy kolem toho roku 2002 na vinilu a teď teprve digitálně. No, předtím jsme měli několik projektů, Brian ze Španělska, Raxon, a hlavně taková s tím acidovým motivem výborným, tak to byl Klaus Reimer a Deeply Unexpected, skladba Batman Soul, ovšem v remixu německého producenta Borky FM, našeho oblíbeného, a jsem rád, že udělal zase něco vyloženě tanečního. Za chvíli už se můžete těšit na label Analogical Force, který dělá taky Elektra ve Španělsku, a nebo třeba předělávku Renegade Soundwave. Posloucháte pořád Breakbeat Conference s Kaplikem a Sakuem na Rádiu 1. Příjemnou neděli a zlámané beaty.

Moc hezká věc. The 89's Passing. Z labelu Analogical Force. To je z Madridu, myslím, label takový elektro a někdy i hodně emotivní. Tato skladba se jmenuje What It Takes to Fly a myslím, že si příště zahrajeme z toho EPčka ještě jednu věc. No ale hlavně předtím jste samozřejmě nemohli neslyšet minimálně fragmenty Renegade Soundwave skladby Thunder, kterou tady slyšíte minimálně dvakrát denně v rámci kulturního servisu. No a Renegade Soundwave vydali, nebo respektive připravili nějaký reedice a zároveň si řekli o remixy několika vyvoleným, zatímco venku dva slyšeli, abyste je oba slyšeli teďkon. Jeden udělal Leroy Thornhill, to byl ten předchozí, a ten ještě předtím právě známej z Rádia 1 Thunder, tak ten má na svědomí Nuki, netypicky, ne teda v drum and bassu, ale právě v breaku. Skvělá věc. Tak posloucháte Brevik Conference na Rádiu 1.

0: Právě posloucháte pořad Breakbeat Conference.
1: Reklama Rádia 1.
2: Doufám, že ti uvidím 3. září ve čtvrtek v Bubenči.
3: A proč?
2: Protože tam bude 16. ročník literatury v parku.
3: A kde to letos bude?
2: Ve Vile Lana. A víš, kdo tam vystoupí?
3: Barbora Bažantová, Barbora Hrýnová,
2: Lina Týde a Daniel Visser. Těšíme se na vás ve čtvrtek 17. září 16.30 ve Vile Lana.
3: Zastávka Hradčanská.
2: Více?
3: Na literarnidum.cz.
2: Vstup volný.
4: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší novou Toyota Yaris Cross. Pro všechny, kdo chtějí jezdit víc kilometrů a řešit méně starostí. Spolehlivý hybrid bez nabíjení. Pořiďte si Yaris Cross během Toyota víkendu 12. a 13. září. Více na toyota.cz.
5: Ahoj děti, tady Karol. Společně s Bobem, Bobkem a Lídlem pro vás máme velkou piveckou

0: soutěžíme od 7. září do 31. října. Více na lidl.cz. Čau a pa. Na kraji zamíchej, ochotnej, ňam, ňam, ňam.
1: Elektroničtí pionýři se vracejí zpět do Prahy. Nová intenzivní show, drtivý zvuk, nekompromisní energie. The Prodigy. 23. listopadu O2 Arena Praha. Nový materiál, staré dobré hity. 35 let The Prodigy. Vstupenky na www.lifenation.cz.
2: Reklama na Radio 1.
3: Právě posloucháte pořad Breakbeat Conference.

0: Vítáme vás v druhé polovině pořadu Breakbeat Conference. Na začátek druhé hodiny zase jeden takový historický výlet, i když, jak jsme říkali, tohle je Líkum z číslo 2 v dnešním vysílání. Tady to je jeho dub mix, taková utlumenější verze než ta známější, která taky tady to vyšlo jenom na vinilu. A myslím, že za chviličku už byste i sami rozeznali New Order.
1: Skladba Crystal, ke který máš sám poměrně vztah, bych řekl.
0: Je to tak...
1: Tvojí předělávku Crystal hraju doteď všude.
0: Mojí je silný slovo naši, no, jasně, s Georgim Line of Sight. Ano, Georgi totiž k téhle skladbě získal tenkrát, když dělal remix jako Line of Sight s Temi, a my jsme pak při nějaký naší session takový rozmlžený trochu udělali taky svůj remix, který najdete na Soundcloudu jako Line of Sight and Saku Rekat. Zdarma ke stažení, takový zlomený, natechnělej. No, ale teď už zpátky tady do konference, tohle je teda Líkums. Za chvíli ještě jeden historický výlet, a to je za Psybreakovým projektem Apexem, který už není činej, ale pamatujete se label Scar City, Mesmera a tak, tak na tom to vyšlo. Já jsem dneska totiž jenom tak z vědavosti nahlídl do svého adresáře s Psybreakem, do kterého moc často nelezu, a právě tohle mi tam utkvělo, a tak jsme to dneska si řekli, že to dneska zahrajeme. No a pak budeme pokračovat zase v novinkách, máme tam třeba novej dokonce dva tracky z labelu Time Is Now, takže trochu garáže taky v dnešním vysílání. Příjemný poslech přeje Kaplik, Saku, pořad Breakbeat Conference na Rádiu 1.

Pěkný minimalistický breakbeat začal teďkon, to je producent Remotiv z Bristolu, skladba Airtight. No do těch předchozích melodických se mi nechtělo ani mluvit. To byl Liam Moore, skladba Brain Damage. To je, Liam Moore je producent, který je původně z Asie, ale teď on produkuje v Berlíně, multiinstrumentalista. Na tom tracku to bylo hodně znát. A předtím ještě jednou producent Deba, dneska už po druhý, s takovou garážovkou. Vy posloucháte pořád Breakbeat Conference na Rádiu 1 s Kaplikem a Sakuem. A ještě kolik? Ještě tak 20 minut vás čeká zlomených novinek.

Stone Staro, náš oblíbený japonský producent. Výborná garážovka, novinka. Skladba Silhouette na Four Poly, skvělém labelu, který provozují Cassian.

0: A to byl závěr, rečný track pořadu Breakbeat Conference, Ross Elliot.
1: Pěkný.
0: Novinka na Hooch Tunes, takovým zase naopak už letitým labelu, který už nedá, myslím, že nedělá in vinyl, minimálně, už jenom digitál. No a my tady máme jenom rychlý pozvánky na následující dny. 2.10. můžete přijít na burzu. Bude tam takový freestyleový mix Vojta, Brada, Saku, Komandýr.
1: Ten minule to bylo super.
0: Takže právě doufám, že se to povede znova. Potom 10.10. bude Samurai Breaks ve Fuchsu, Mudaki Invites. Já doufám, že se nám podaří na to udělat větší pozvánku v příštím vysílání, ještě to není úplně na 100% domluvený. No a 17.10. v Revolution další souzvuk, takže rovno zlomená akce, kde se můžete těšit právě na takový méně oposlouchaný beaty.
1: A Vila?
0: Vila 27.11. To ještě několikrát určitě pozveme, takže konec listopadu, ale mezi tím myslím se určitě ještě něco urodí a dokonce jsem se dneska dozvěděl, že snad i Plum DJs míří do Prahy někdy v druhé polovině podzimu. Tak jo, tak mějte krásný zbytek neděle, už za chvíli Josef a jeho novinky a my se uslyšíme za 14 dní s pořadem Breakbeat Conference. Mikrofonu se louší Saku.
1: A Kaplik, ahoj.
0: Ahoj.
2: Breakbeat Conference says...
3: Ahoj, tady Kaplik
4: a Saku.
3: Zveme vás k poslechu zlámaný elektroniky v pořadu Breakbeat Conference.
4: Každou lichou neděli od 18 hodin.
2: Breakbeat Conference says bye.
5: Sponzorem pořadu je Never Enough, česká streetwearová značka s vlastním obchodem v Praze na Vinohradech a na www.neverenough.cz. Never Enough CZ.
6: Reklama Rádia 1. Potkáváš je na ulicích a překvapí tě, jaká spousta jich je.
7: To se stává, Amando. Tady jsme na venkově, uprostřed polí. Každou chvíli někdo odpadne. I když se zachrání, stejně je potom divný.
6: Samantha Schweblin, Mimo dosah. Divadlo Meet Factory.
8: Když se nevejdete do auta, pořiďte si větší. Když se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH s bezkonkurenční zárukou. Na operách Tinto One za 10 tisíc bez DPH. Pořiďte si během Toyota víkendu 12. a 13. září. Více na Toyota.cz.
9: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. A nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například Persil prací prášek 45 dál. Za novou běžnou cenu 249,90. Nebo tvoje Lidl značka Formel prací gel 40 dávek za novou běžnou cenu 69,50. Lidl, to se vyplatí.
10: Svoboda. Odpovědnost.
11: Naděje. Některá slova nestárnou.
12: 21. září si Praha na Mariánském náměstí připomene nedožité 90. narozeniny Václava Havla.
11: Celý den vás čekají diskuze,
12: slavnostní čtení,
11: odhalení Havlovy lavičky,
12: vystoupení hudebních hostů,
11: budovu nové radnice večer rozzáří světelná instalace
12: a vrcholem programu bude koncert Anety Langerové s kapelou.
11: Zažijte připomínku Havlova odkazu na Mariánském náměstí.
12: Vstupné je zdarma.
11: Více na praha.eu.
13: Reklama na Radio 1.

0: Kalvero! Ty burani si na nás najeli pistolníky!
1: Jenom klid, muchachos! Hej, amigo! Kolik vás tady vůbec je?
2: Mnoho.
1: Cože? Jeden, dva, tři, čtyři, pět, šest, sedm, jenom sedm.
2: Ale za námi stojí Rádio 1.
3: Bajsšuvix, Rádio 1. Jestli je to fakticky tak, tak to znamená,

Posloucháte novinky na alternativní scéně. Příjemný poslech vám přeje jako každou neděli po 20. hodině Josef Sedloň. Máme za sebou několik už také těch nových singlů. Konkrétně jsme začali značkou Anjuna Deep, na kterou se dneska ještě podívám párkrát, spoluprací Because of Art, který chystá své eponymní album právě na tomhle londýnském vydavatelství. To byla ukázka Perception s Shadow Child. Zněl také novinka ze značky Yuku od DJ Strawberryho, EPčko Pace and Space. Pak také projekt Cosine v ukázce singlové Too Far for What. Pak také remixová práce Birthday in Texas pro americkou producentku Olen. Také novinka značky Sowand od Rady projektu. Či také Tim Green ze značky Johna Liquida Bedrock. Tohleto nového dvojskompové dílko, které znělo v ukázce se zpěvačkou Josefina Silveria. Taky Kali Malone zněla v nové singlové záležitosti Heavy with Freud z chystané desky Burning Song. A poslouchali jste také Hunter and Game, tohle tu dvojici z Holandska, či také dubstepového producenta Silkyho ze značky Deep Handy Music a ze značky jinak také Ex-Cathedral zněl tohle ten švédský hudebník David Grenström, který chystá desku Echoes of Impermanence. To byla singlová část skladba Shadow Cast. Každopádně my už se teďka vydáme za také dalšími novinkami a podíváme se za teďka touhletou remixovou prací od DJ Poolboye pro projekt Boy 2000. Skladba I Can Remember vyšla před týdnem na značce R&R Digital. Tohle už je Boy 2000 a DJ Poolboye Remix. Vy posloucháte novinky na alternativní scéně. No a příjemný poslech vám přeji s pořadem poté intro dneska s kapelou Pale Honey či také projektem nebo pořadem Seance s Lawrence Englishem až do hluboké noci právě Josef Sedloň.

Tolik Boy 2000, remix tohle amerického producenta, no, kterým už vlastně bylo 30, teďka už po těch 5 letech, co jste tady viděli vlastně na spektakuláře, DJ Poolboy a ten rodák z Austinu, co by remixe pro skupu I Can Remember právě od Boy 2000. Novinka z minulého týdne značky R&R Digital, no a před námi už je tato ta trojice, kterou uvidíme také na konci tohoto měsíce zde naživo v samostatných koncertech, a která spojila síly pro tenhle ten promo single před jejich evropským turné. Blockhead, Proletar a Arms and Sleepers, jejich společná věc Garbage Time, která vyšla tenhle týden na značce Future Archive.

0: Tolik Blockhead, Proletar a Arms and Sleepers, jejich společný single Garbage Time, který vyšel teďka v půlce tohle týdne na značce Future Archive, a vy tuhle tu trojici hudební uvidíte v jejich samostatných koncertech 29. září ve Futuru. No a my se teď už podíváme za touhletou experimentální věcičkou od DJ Rama, kterou jsme nestihli minulý týden, který ohlásil svůj DJ Kicks na značce z Berlína K7. No, jak sám říká, nebude to klasický taneční mix, což už pochopíte i z této jeho nové věci Psychic Video, která spíš připomíná takový industriální ozvěny a možná je vliv Aphex Twina. DJ Rum, Psychic Video, jeho pilotní track, který se objeví exkluzivně na jeho chystaném mixu pro sérii DJ Kicks. Felix Manuel aka D-Drum. Drum nebo D-Drum. Teď už u novice Psychic Video.
1: What is this, some kind of psychic?

Felix jmenoval jaká DJ Rum, nebo Drum, jak se to má určitě číst, Psychic Video, tato experimentální záležitost jako chutnávka z jeho právě asi zřejmě experimentálnějšího než tanečního mixu pro sérii DJ Kicks berlínské značky K7. No a vy posloucháte novinky na alternativní scéně, za chvilku také najdete playlist na stránkách rádia. A teď už míříme za projektem Lancer, který se objevil minulý týden na značce XL s touhletou parádní singlovkou Too Late. Příjemná záležitost od lidského projektu Lancer.

Tolik Lancer a schoba Too Late, novinka z minulotýdne značky XL Recordings a před námi je teďka už ten polský talent na poli klavírní hudby Piotr Wiese. Jeho nový single If se objevil teďka na vážnou hudební značce z Londýna Big Ben Twiggety. Teďka v pátek tady je Piotr Wiese a schoba If.

Piotr Wiese a jeho nový krásný klavírní track posmrtný If vyšel teďka v pátek na značce Big O & Wigetti. No a my se v novinkách podíváme za francouzskou dvojici ILO, která ostatně před více než dekádou, tedy v té minulé dekádě, myslím, že žila dokonce v Praze. Jednu dobu vy jste viděli dvakrát už také naživo zde na Music Infinity, s okolností také třeba s Arms and Sleepers a Blockhead před dvěma, třema lety. A ILO chystej teďka nové album, vyjde příští měsíc na značce Network pod názvem Lucent a tohle už je

Tolik tohleto francouzské duo Ilo a jejich novinka Have z chystané desky Lucent. Vy posloucháte novinky na alternativní scéně, playlist už také najdete z větší části také na stránce Rady. My míříme za touhletou britsko-bengálskou vokalistkou z jižního Londýna, která se jmenuje Tara Lily. Vy jste ji mohli už zaregistrovat také loni, myslím, že se spolupráci s King Cruel. Tohle je už ale její novinka, která vyšla minulý týden, kterou jsme nestihli tady. Break the Motion, na značce z Brightonu True Thoughts se objevala právě minulý pátek.

byla Tara Lily, ta londýnská talentovaná zpěvačka, hudebnice na novince Break the Motion a její taková pěkná opět fúze, kterou vydala teďka před týdnem na značce True Souls. No a před námi je Heirloom projekt, který už vyšel na značce Angel Deep Exploration loni s touhletou věcí Oh Don't Tell a teď se objevila pro CETA remixová práce.

tak ta příjemná věcička Oh Don't Tell, která už vyšla loni v originále a tentokrát také nový remix, který obstaral projekt UE. No a my se teď už podíváme také za značkou Jalapeno The Allergies, nebo možná jejich zcela nový také single z chystané desky Beneath This Sun, který by se měl objevit na podzim. Tohle už ale spolupráce s Hybrid MP&K a skladba Lost My Soul The Allergies.

Allergies a novinka Lost My Soul. Jak jsem řekl, tohleto takový funk breakový projekt chystá návratové album Beneath This Sun z Nece Chalapeno. Tak, před námi je Tom Jarmy, ten manchesterský hudebník, producent, který nedávno třeba spolupracoval také se Sinkem. Tohle je jeho novinka Dreamcore, která vyšla teďka na Nece Permanent Vacation v pátek.

Tolik manchesterský producent Tom Jarmy a novinka Dreamcore na značce Permanent Vacation teďka z tohohle týdne. No a teď už se podíváme za další novinku, tentokrát tohletu holandsko-německým počinem Je But No, který má na svém kontě už album, ostatně chystá nové Into the Void na berlínské značce Synbus a tohle je už single Ordinary, tentokrát v radio verzi. To jsou Je But No. A vy posloucháte novinky, playlist také už na stránce rádia na kompletní.

tolik je badnou a novinka Ordinary z chystaných právě nové desky Into the Void na značce Synbus, ale teď už míříme za také projektem Ghost Dance, který si můžete pamatovat ze značky právě ze značky tak Mouse Trap tohle labelu Deadmauze. No a novinka zpátku, nekompromisní zase klubovka The Maze, neboli budiště, tak Ghost Dance.

Tolik novinka ze značky Demause, Mousetrap Records a konkrétně novinka od projektu Ghost Dance s názvem Maze. Jinak doplním, že vyšlo teďka v pátek na značce právě Mousetrap. Tolik tato nová záležitost od producenta na poli techno, elektro, možná takových ozvě naši industriálně IBM. Ghost Dance, ale teď už se vydáváme za tuhletou dvojicí Grand Brothers, kterou jste viděli před necelým rokem v Praze. Famara Dust je název jejich tracku z jejich loňské desky a ta dostala teďka nový kavátek od Ben Lucas Boysna, kterou jste ostatně viděli také letos na Spektakuláře společně s Rival Consoles. Teď už ale Ben Lucas Boysen a Reho remix pro Grand Brothers.

To byly Grand Brothers v remixu od Ben Lucas Boysna, tohle německého talenta, který můžete znát také hlavně ze značky Race Tapes, jinak single Famara Dust, ne první, už asi několikátý remix pro Grand Brothers a vypadá to, že se skluje vydání právě nějaké té remixové kompilace k tomu loňskému albu. Teď už ale pojďme za značkou Friends of Friends, tomhletom kalifornské vydavatelství. Joe Nora se tam navrátil novinkou Untold teďka tenhle týden. Tady je Joe Nora a novinka značky Friends of Friends.

To byl už Joan Ora, novinka Untold z tohle týdne ze značky Friends of Friends. Vy, co jste zapli později, věste, že posloucháte pravidelný pořad novinky na alternativní scéně, který vám nabízí exkluzivně vo většinou nové release právě nedávné, hlavně z tohle týdne, ale to plním, že kompletní playlist odehraných věcí na jedné stránce rádi, tam již míříme na tentokrát berlínskou značku Get Physical Music, ještě za touhletou věcí ze samého konce srpna. Aero Maniello se tam objevil právě v celé té chytlavé etno věcičce Gochi Gochi.

To byly Aero Manielo a Gochi Gochi, tato ta chytlavá věc podpory vokalistku, vokalistek Pamudzinda a Shuya Bora. Novinka značky z Berlína Get Physical Music, no a my se podíváme za tenhle tam týden starým singlem také od australského indie, který má počinu Grazer, který se navrátil teďka právě minulý týden tohletou spoluprací s projektem Berlin Tourist s klubou Don't Be So Harsh, Grazer.

Grazers Melbourne a novinka Don't Be So Harsh featuring Berlin Tourist, tentokrát novinka, která se objevovala ostatně na americké indie značce Spirit Goth. No a my se podíváme teďka za tímhletím projektem původně dvojicí Leaving Laurel, který v současnosti už tvoří pouze Pierce Fulton po odchodu jeho bratra. Tohle už je jedna novinka, EPčko pětiskalbové Sketches for My Beloved, které vyšlo také před týdnem, které jsme nestihli, a po singlovci, kterou jsme se představovali už jako v předstihu, Another Good Start, už další parádní věc, A Moment Alone, Leaving Roller.

to byl Living Laurel a novinka značky Arjuna Deep je společné, vlastně nové EPčko, tak Sketches for My Beloved v ukázce A Moment Alone. No a my se teď už podíváme také za touhle novinkou od producenta Carmichael. Jeho remixová práce, tentokrát pro projekt Murphy, vyšla minulý týden také pod názvem Still Here, track původně od Murphyho. Dostal tenhle ten remix od britského mladíka, který se říká Carmichael, který uvidíte v roli supportu před dvojicí Palladian 5. prosince v Paláce Kropo.

To byl projekt Murphy a jeho single Still Here, tentokrát v novém remixu od britského producenta Carmichael, který, jak jsem řekl, uvidíte v prosinci na Music Infinity. No a teď už pojďme za tímhletím hudebníkem, který se objevil na značce z Japonska Skole Records a Akira Kosemry. Karl Koliander se vydal teďka tenhle pátek tuhletu novou kolekci tří věcí, EPčko Absence, a tohle už je také titulní úvodní nahrávka. Karl Koliander.

Zpěvák Karl Koliandr, tak jeho je skladba Absence, právě titulní nahrávka z tohohle tryskobového počinu pro značku Skole, které tam vyšlo teďka v pátek. Tak tolik ta postklavírní neoklasická záležitost od švédského hudebníka Karl Koliandra, ale my už se teďka vydáme za tímhletím hudebníkem jménem Sega Bodega, který vydal teďka takové EP svých věcí Life and Altered na své značce Ambient Tweets. Objevila se tam i skladba jeho projektu Kiss Facility, který uvidíte koncem také tohohle měsíce zde už také ve Fuxu, mám pocit, to bude. Teď už ale skladba Velvet a Sega Bodega a podtitul skladba Altered.

producent Sega Bodega, vlastním jménem Salvador Navarrete, na své novince, tenhle ten londýnský producent, který původně vyrůstal v Glasgow, kterého jsme si tady také představili v létě v profilovém pořadu Intro ostatně. Teď na této novince Life and Altered EP, to byla ukázka Velvet Altered. Tak ano, a je tady už projekt Mortar, který jsme také minulý týden nestihli se už odehrát, byl jsem tady toho moc po těch třech týdnech. Bankstorm EP vyšlo právě na značce Steel City Dance Disc Belgraba labelu. No a celá pěkná taková snužka pěti rytmických klubovek. Tohle hned ta úvodní skava Bank EPčko Bankstorm.

Tolik Mortara. Myslím, že africký producent, se nemýlím, a novinka Bangstorm EP z minulého týdne z nás Steel City Dance z kuchářce Bang. Tak, teď už ale se podíváme také na americkou značku This Never Happened. Daniel Goldstein a Kalainate Lewis tam vydal sérii teďka remixu pro něj pod názvem Who Are You Really? Remixes EP. Vyšel tenhle čtvrtek a vy tam najdete celkově pět remixových prací třeba od projektu Leosa, GVN či Madfax. Tohle už je Okula remix klaby Still My Ecstasy featuring Ella Poletti Lewis na Rádiu 1. No a vy posloucháte novinky na alternativní scéně. Příjemný poslech vám přeje Josef Sedl.

Political Youth a novinka EP věc s remixama pro něj od třeba konkrétně to bylo Aquila. EP Who Are You Really Remixes nabízí další ještě 4 remixy, vyšlo na značce This Never Happened, tenhle čtvrtek, tak. No a před námi už je teďka nechystaná záležitost od hudebníka z Británie, který si říká Decker. Tenhle ten indie folkový hudebník se navrací novým singlem Carried Away a vypadá to, že se brzy objeví snad do konce roku jeho i nové album na značce Useful Fictions. Tady už je Decker a Carried Away.

To byla už ukázka Carried Away a Decker, tenhle ten britský talent na poli takového indie folku. No a my se teď už podíváme také za touhle novinkou od projektu Emancipator. Na jeho značce Lokai vyšlo už třetí single v pořadí během teďka léta a vypadá to, že se schyluje k nové desce. Tady už je Emancipator a skladba Koda.

Tolik Emancipator a ta právě novinka s názvem Koda, už další release od tohohle už amerického veterána na poli Down Tempo, takový organic elektroniky. Tak Emancipator a skvělá Koda, nebo myslím, můžeme už také říct, že vy posloucháte profilový pořad intro, teda chci říct novinky na alternativní scéně, ale chystá vás i profilový pořad intro dneska se švédskou trojicí Pale Honey. Každopádně těšte se, tady je už ale další nový singlík, tentokrát značky Hospital, Etherwood, tenhle ten talent na poli takového toho liquid drum and bassového zvuku se navrací se skupinou Haven s také vokalistkou Grace Barton.

Etherwood a novinka Haven featuring Grace Barton, týden stará záležitost, která vyšla také na značce Hospital. No a tohle už je novinka z tohle týdne od producentského dua z Londýna Wayward, které jsme si tady také představili blíže z vlastně prázdnin v pořadu intro. A tohle nový singlík, respektive celé EP Walking in Circle, které bylo předcházeno však ale singly jako Far into Darkness či How do you do, nebo Eyes Turn Blue. A tohle je právě titulní nahrávka, která ještě nezazněla, Walking in Circles a

Tolik britské duo Wayward a novinka EP Walking in Circles v titulu Newcastle z těch 4 nahrávek, které tam celkově najdete. No a teď už se vydáme také na hamburský, takový dubový, experimentálnější label Pingy Pung a podíváme se za touhletou novinkou z minulého týdne od dvojice Pablo Volt and JGG, Metal i Melancholia je název této singlové záležitosti. Tohle je Pablo Volt and JGG.

Tak to bylo argentinsko-španělské duo Pablo Volten, JGG a jejich singlová věc Metal i Melancholia. Takový laidback dubo ovlivněná věcička, kterou byste měli najít na jejich chystané desce Aki Mekuendo, naznačené se Pingy Punk někdy koncem října. No a před námi už americký hudebník, multiinstrumentalista, který se říká Karen Joyce, jinak vlastním jménem Nicholas Foster Rattigan, který se samozřejmě obklopil kapelou, vy jste ho viděli vlastně naživo i na festivalu Popmese letos. Tohle je už druhý single z chystané desky Rosebud, který se objevil teďka v pátek, Wildfire. Teda už vyšel, mám pocit, pár týdnů zpět, tak Karen Joyce.

Tolik Current Joyce a nový, je už druhý single, jako ochutnávka z chystanecky Rosebud, skladba Wildfire, vyšlo na značce They Are Evil teďka, také před pár týdny. No a předám je Bodhi, tenhle ten producent z Británie, který si teďka vydal také Paul Rose, aká z Cuba na své značce Hot Flash. Tohle už je se EPčka Charisma Dub, titulní nahrávka, a doplním, že to je ten remix od Mac and Pesterman. Tohle už je Bodhi.

Tak to bylo už Body a novinka právě ze značky Hot Flush, teďka z tohohle týdne skala Charisma Dub a dvoustranná záležitost ještě z remixu od Mack & Pastors. Každopádně teď stále jste naladění na pořád novinky na alternativní scéně. My už se teďka vydáváme od tohle vlastně dua z Cardiffu Body, který tvoří Luke Welsby a Oliver Howells, také dvojici, tentokrát ambientně laděné Antarctic Wastelands and Christopher Galovan, kteří vydali své EPčko Rewind, teďka také minulý týden to bylo, myslím, že na značce Echoes Blue, no předminulý už vlastně, a tohle už je ta pátá závěrečná a také titulní nahrávka Rewind, Antarctic Wastelands a Christopher Galovan.

Antarctic Wastelands a Christopher Galovan, tato ambientní spolupráce na pětiskovovém EP Rewind, v titulní také ukázce, jinak objevilo se před pár týdny na značce Echoes Blue. No a my se teďka už vydáme za touhletou hudebnicí na poli takové jazzové muziky Eliana Flores, která teď vydala také své velmi příjemné EPčko, které předcházelo už také pár singlů jako Silver Shoes nebo právě So It Goes. Celkově 6 nahrávek najdete na této anglicko-brazilské EPčku, brazilsko-anglické hudebnice usídlené v Londýně, Liana Flores, a ukázka už má název Gemini.

skladba Gemini z té šestiskobové příjemné nadílky od hudebnice Liana Flores z Londýna, která má ty brazilské kořeny a právě navazuje na tu brazilskou chill scénu. Jinak doporučuji album debut s před dvěma lety s názvem Flower of the Soul. Teď už ale pojďme za novinkou od projektu Catch 92. Tohle ten britský počin a pole takové zajímavé elektroniky, která míří někdy do downtempo v oblasti, někdy do klubových rytmů. Vydal teďka projekt Catch 92 nový EPčko Beacons, který předcházeli single jako Peace nebo Footings, který jsme si tady už představili. Celkově pět nahrávek různorodých a novinka teďka už ze značky Folded Music zpátku Catch 92 a skava Beacons titulní nahrávka a já vy se jenom doplním, budete moc těšit příští spektakuláre v roce 2027 právě na ní naživo v rámci showcase značky právě Folded Music.

britský projekt Catch 92 a novinka Beacons, EPčko, které znělo v titulu Newcastle, gazdáčky Folded Music, která se objeví v showcaseu festivalu Spektakuláre příští rok v Palácí Akropolis, bylo to 24. března a vystoupí tam kromě Catch 92 také projekt Fathomless a také Asta Hiroki, neboj šéf tohohle britského vydavatelství. Před námi je už ale londýnská partička Vanishing Twin, o který jsme si tady také dělali profilový pořad intro už v minulosti a ta chystá nové album Archives na značce Fire a tohle už ukázka Oral Tradition.

Vanishing Twin a jejich novinka Oral Tradition, další ochutnávka z historických archives na značce Fire. No a vy stále jste naladěni na pořad novinky na alternativní scéně. Playlist samozřejmě je na stránkách Rádia 1. Už ještě nekompletní, protože před sebou máme ještě spoustu singlů a také hodně alb. Tohle už je novinka od dvojice Awkward Moments, která dostala název Awkward Chats Sapphic Summer Remixes EP. Tohleto duo dívčí vydalo loni album Awkward Chats asi a to nazvá se Entropic Cycles. Tohle pár týdnů starý už EP kolekce skladba Talk to Me Baby remixov starala Hannah Holland.

Tolik Awkward Moments, toto dívčí duo z Británie a jinak novinka remixové EPčko Awkward Chat Sapphic Summer Remixes. To je všechno na značce Entropic Cycles a obsahuje kromě této remixové práce od Hannah Howland také remix třeba od Maya Jane Cole či Back Cafe projektu.

Republic, tato novinka od Fort Romo Loving You, která dá název i této českobé kompilaci EPčku pro značku Rickets. Doplním, že tam je té skladbu Loving You také v extended verzi, dále track No Limit či skladbu Breathe v Trip Mixu. No a my se kavidáme dnes už po druhé na značku True Thought za tohletou novinkou 100 let týdne od projektu Macwood, který mám pocit tam chystá také vydat své album, zatím ochutnávka v podobě této skladby Sami.

Tolik McWood a skladba Sammy, naznačuje Two Souls, novinka z tohohle týdne. No a my se podíváme také za tímhletím novým trackem od hudebníka, který se říká Warhouse. Ten člen Baltazar ohlásil album naznačuje Playdejincem na podzim s názvem The Dunky a tohle už je uchotnávka v podobě nového singlu Simply Pleasures, Warhouse.

Tak tolik Warhouse a novinka Simple Pleasures z chystané desky The Dunky na značce Play It Again Band. Sam by se měl objevit na podzim. No a teď už Andy Stott, který ohlásil také své nové album na značce Modern Love, Late Loop bude mít název, a tohle jeho nový single Something in Mind, kde tentokrát hostí vokalistku Elaine Holy. Andy Stott na své značce Modern Love.

Isn't

Tak to byl Andy Stott a skladba Something in Mind featuring Elaine Holy a první ochutnávka také z jeho chystané nové desky Late Loop pro značku jeho Modern Love. No a my se podíváme na německý label Glitterbeat, kde se chystá také album projektu Shovel Dance Collective. Tohle je vtipná věc The Fox Hunters Reel, kde pěkně vysamplovali taky ten country zvuk houslí a já myslím, že mě těší na jejich hravou desku Everything in Readiness. Shovel Dance Collective.

Tolik Shovel Dance Collective a jejich The Fox Hunters Reel, singlík z značky Glitter Beats, chystaný disky Everything in Readiness. Před námi je už ale duo Josh and Sam, who are twins. Drží se teďka blízky tenhle týden na sublabel Under Deep Explorations značce. Jepičkem Jonkill. Tohle už ukázka Eclipse. Josh and Sam, who are twins. No a vy posloucháte pořád intro. Máme 5 minut po půlnoci. Posloucháte pořád 30 novinky na alternativní scéně. Intro až za hodinku a půl.

Tolik novinka značky Explorations, Josh and Sam Who Are Twins a novinka John Kill EP v ukázce Eclipse. No, my se podíváme také na berlínský label Sonar Collective. Ten vydavatelství projektu Jazzanova, který upsal tohohle britského talenta Streeton, který hodně chytře kombinuje vlivy jak broken beat, tak i afrolatinských rytmů či jazzu. Chystá desku Iridescence, náznak se Sonar Collective. No a tohle už je jeho třetí single Brick and Mortar Dub. Streeton.

Tolik Streeten, novinka značky Sonar Collective, single Brick and Mortar Dub. No a my se už vydáváme za tím také legendárním producentem klubové hudby Sebastianem Ležérem, který na značce Lost Miracle vydal teďka nový dvoj single Caprice, respektive i B stranu s názvem Gruba. Tohle však už titulní nahrávka Caprice, Sebastian Ležér a Lost Miracles. Já je EP vyšlo v pátek.

Tak tolik Sebastian Leger a jeho novinka na značce jeho Lost Miracle od tohle pařížského producenta s kama Capris a tam je, tak se říká, ještě druhou stranu, B stranu s názvem Gruba. Teď už ale míříme za další novinkou a to tentokrát se podíváme na značku Screama Tempa Records od projektu D1, tam vyšla jaká taková EP kompilační záležitost Tempa Archive Volume 2 s podtitulem Enigma EP a tohle už je právě úvodní track z této osmiskovované dílky Skoba Enigma a projekt D1 na značce Tempa, novinka z tohle pátku.

Tak tolik projekt D1, nazvece Tempa Records, novinka Enigma EP v takzvaném sérii Tempa Archive Volume 2. No a před námi už je Miramen, který chystá EPčko Cover Songs, nazvece Sinbus. Tenhle týden se objevila tato zatím ochutnávka v podobě tracku D Faust, featuring tentokrát Das Kin Miramen.

0: richtige Moment. Ich kühle meine Faust und öffne sie wieder. Und dann kommt der richtige Moment. Ich kühle meine Faust und öffne sie wieder.
1: Miramen a novinka Die Faust s zpěvačkou Daskin a novinka z berlínské značky Sinbus. Každopádně vy stále posloucháte pořád novinky na alternativní scéně. No a my se teďka podíváme už za touhletou další novou věcí od tentokrát legendy okolo Mark Almonda a Dave Bola, která si říká Softcell. Tohle je jich zcela nové EP, které vyšlo pod názvem The Rainbow Room teďka tenhle týden. Nazvat se Softcell Music, jejich Danceteria skladba.

0: reachable for everybody, that makes everybody feel right.
1: Sovsel a návratový EP, které dostalo název The Rainbow Room, a to byla ukázka s názvem Danceteria, která myslím, že dala název i nějaký kompilaci minimálně. Každopádně teď už se ale podíváme také za dánským hudebníkem Trentem Mollerem, který se také navrátil novým singlem, který jsme tady minulý týden trošku opomněli a zapomněli, který dostal název Terrified. Já si myslím, že v listopadu má naplánovaný zatím album, které nemá zatím název. Každopádně tady je už ta zmíněná singlovka Terrified a Trent Moller na rádiu, na stále posloucháte novinky na alternativní scéně.

Tak to byl už také nový single od Trendemolera s názvem Terrified, který vyšel před pár týdny a znece jeho In My Room. No a to už je John Monkman a jeho skladba Magnolia, která vyšla už, no, je to tak 8 let zpátky. Tenhle týden vyšel nový remix od šéfů label Engineer Deep, Jody Westernhoffa, James Granta. Tady je tato nová verze. John Monkman, Magnolia, Jody Westernhoffa, James Grant Remix.

John Monkman a skladba Magnolia v novém remixu od Jody Westenhoffa a James Granta, těchto dvou také zakladajících producentů značky z Londýna Juna Deep, kde ten single teďka vyšel v pátek. No a před námi americká parta na poli experimentálního takového indie roku Sonlux, která vydala před týdnem také svůj nový single No God Like a King a také teďka během konce září vlastně vyjde i nové album Out Into na značce City Slang. Tady jsou Sonlux, No God Like a King.

Rozdělal nám Sonlax projekt ze Spojených států a novinka s názvem No God Like a King z chystané desky Out in 2, která vyjde už v září na značce City Slang. No a před námi je Rye X, který se po dlouhé době ozval, tenhle ten australský vokalista, jinak také člen dříve i projektů různých, teď už novince Holy Water. Vyšlo v pátek na značce Eden.

Rye X neboli Rye Cummings, který můžete znát ze spolupráce s Adamem Freelandem v projektu The Acid, nebo Frank Wiedermannem v projektu The Howling, který teďka solově vydal tuto novinku singlovou Holy Water na značce Eden. Teď ještě australští The Avalanches, pak už nová alba třeba od Block Party, Bonoba, Simona Goffa, Sylvan Esso, Locust projektu, také značky Compost, Peter Gall, G.J. Wiltshire a spoustu dalších. Teď ale už tohle je ta legendární partička The Avalanches, tentokrát novinka Far Away featuring John Glacier a Khalidja Al-Hanafi.

Avalanche a novinka Far Away featuring tentokrát John Glacier a Karajal Hanafi. Tak, tolik dnešní singly, který byl zase přes 60, ale my už tady jsme u nových alb. A začneme deskou Bonova Distance in Static, která nám dala už několik singlů před vydáním, ať je to spolupráce třeba s Aru Aftab, či Nicole Miglis a také Joy Crooks. Na albu najdete další spolupráce, vydařené s Nilfer Janja, třeba další vokalistkou Anja Martin, či Ichiko Oeba, nebo Kanako Yamamoto. Celkově 14 nahrávek, tohle už ukázka ID 700 Bonobo. A deska s názvem Distance in Static. Novinka značky Ninja Tune, teďka zpátku.

Simon Green a Bonobo je zpět s novou deskou Distance in Static a na těch 14 nahrávkách najdete spoustu zajímavých vokálních hostů, tohle byla ukázka tracku ID 700. Jinak v březnu myslím, že také potvrdil Prahu, co by místo na koncerty, ale teď už pojďme za další výborným albem, a to od člena Portico Quartet, saxofonisty a multiinstrumentalisty Jacka Wileyho, který se už blízknul v Praze loni na Spectaculares se svým takovým ambientně etnoprojektem Paradise Cinema. Teď poprvé pod svým vlastním jménem debituje na značce Gondwana deskou Eternal Spring, která dala i stejnomenný single, včetně i skladby třeba Juniper, a to už je z těch 9 nahrávek, kde najdete tu spolupráci s Hanyou Rani. Poslední single Yesterday Today už ukázka magazine Jack Wiley a jeho nové album Eternal Spring, respektive debut pod jeho vlastním jménem na značce Gondwana z Manchesteru.

Tak tolik krásná skladba Magazine z neméně vydařeného celého debutu člena Portico Quartet Jacka Wileyho pod svým vlastním jménem. Deska Eternal Spring, celkově devítiskladbové dílo na značce Gone 12, tohle týdne novinka. A vřele doporučuji. Před námi je už další album, které jsem také docela dlouho očekával od hudebníka, který původem je z Británie, ale přesídlil už do Spojených států, do Kalifornie. Říká si Locust. Vy asi můžete pamatovat už z 90. let ze značky RNS, takový experimentálnějších ambientně elektronických věcí. Na poli IDM elektronika vůbec experimentální ambientu a Mark van Hoen pod jménem Locust pak vydal také na značce Apollo skvělé album Morning Light v roce 97, které bylo více takové přístupnější. No a v tomhle smyslu dá se říct i najdete tuhletu novinku Spectral Plus, album, které se objevuje po tříleté odmlce na značce Todo. No a dalo už několik singlovek během vlastně letošního roku, ať to byla skoba Long Distance Lover či Soul Sky a poslední Love Stays. Celkově 10 nahrávek, na který najdete spousty zajímavých hostů, mimo jiné třeba Nick Holtna, dále třeba Neil Helsteda z kapely Slow Dive či Natasha Morrow. Tohle už je Olive Kimoto, která se objevuje ve více nahrávkách. A skala Going Nowhere, Locust, dneska Spectral Plus.

Dozdělá nám už nová deska Spectroplus od projektu Locust, tak tím nejdeme dlouholetého už také veterána britské scény a teď už i v Americe uslízeného Mark Van Owena. Doplním, že to byla ukázka s názvem Going Nowhere featuring Olive Kimoto. No a před námi je už teďka Simon Goff, tenhle ten hudební skladatel, který se vám dovezl před 4,5 lety poprvé do Prahy, objevil se také později na festivalu Cool v Plotě. Skvělý houslista, multiinstrumentalista, producent, který vytvořil také hudbu pro oceněné filmy u nás Vlny či Úsvit. Teď se navrací touhletou novou deskou s názvem Interior Realms Volume 1, náznačce Sonic Pieces z Berlína vychází. Šel tenhle týden a tohle už je ukázka Sky Grows Light, Simon Goff.

Simon Goff a nové album, které vyšlo také tenhle týden, nazve se Sonic Pieces pod názvem Interior Realms Volume 1. A to byl ukázka Skies Grow Light, nazvené takové vážné hudební dílko tohodle už tablovaného skladatele, hlavně na poli filmu. Teď už ale pojďme za kapelou Block Party. Tu jsme tady už si představovali v singlech jako Coming On či Love Bombs. Každopádně tenhle týden vyšel další ještě single Lagoon Blue, třeba pátá věc téhleté jejich nadílky, celkově 14-skladbové Anatomy of a Brief Romance. No a tohle už ukázka Moving On, Block Party, jinak myslím, že v únoru se objeví také naživo v Praze v Sasazu.

0: Tolik Block Party, tohle ta britská partička, která se navrátila novou desku Anatomy of a Brief Romance teďka v pátek na své nově vzniklé značce Contagious Limited. To byla ukázka Moving On z těch celkově, jak jsem řekl, 14 nahrávek, které zazní i příštím roce z kraje, příští roku naživo opět v Praze. A teď už míříme také za americkou dvojicí Sylvain Esso, kterou jsme tady představili také v pořadu intro. To mi připomnělo, že dnes to bude také švédské indie popkytarové trio Pale Honey v intru po skončení novinek, ale teď ještě zpět za touhletou novinkou O, kterou si vydali Sylvain Esso na své nově vznikla také značce Psychic Hotline a vy znáte z ní právě hitovku Concrete Glen, kde si pohrali se samplem nebo spíš jako melodii Sigur Rós. Tohle už je ukázka Jessica z těch celkově 12 chytlavých opět jejich takových indie pop elektronických věcí. Tohle jsou právě Sylvain Esso.
1: Jessica in the water, beautiful again. Jessica.

Tak to byly už skvělý američtí duo, americké duo s názvem Sylvan S.O. a jejich novinka O, psáno O, dvojit V. No a ukázka Jessica z téhleté výborné 12-diskové kolekce opět hravého a takového indie pop elektronického zvuku. Psychic Hotline a jejich nový label vydal tuhletu desku právě teďka v pátek. No a před námi už je Bruno Sanfilippo a právě jeho nová deska, kterou vydal teďka pod názvem Pianofonia. Po těch pár singlech, které také vydal už před prázdninami o prázdninách. Tohle už je Skaba Fuego, Bajo la Nieve, Oheň pod sněhem a Bruno Sanfilippo, ten argentinský klavírista, kterého jste také viděli už na Music Infinity v minulé dekádě v Praze na novince Pianofonia.

krásná motivní klavírní deska od tohle hudebníka z Argentiny, žijícího už v Barceloně dlouhá léta, Bruno Sanfilippo. Stejně tam založili svou značku AD21 Music, kde vyšlo tohleto jeho nové dílko albové Pianofonia, ukázka Bacho, Fuego Bacho de Lanier. To už jsou loňčí Ezra Collective, kteří také vydali teďka své zcela nové album Here Because of Hope, které vyšly v pátek na značce Partisan. No a po těch singlovkách spolupracujících se zpěvačkou Lil Ike a Pa Saleu, teďka už ta ukázka s Leona Lewis, zpěvačkou All I Need, Ezra Collective, jejich nové album s názvem Here Because of Hope.

Londýnský jazzový kolektiv je zpět s novým albem, které nazval Here Because of Hope. A vy tam najdete celkově 17 nahrávek a spolupráce také s třeba zpěvačkou Libyanka, jak jsem říkal, Lila Ike, či pa Sally, a to byla Liane Lewis v ukázce All I Need. No a před námi je už francouzský multiinstrumentalista producent FKJ alias French Kiwi Juice. Jeho nový album Tiber vyšel teďka v pátek, také obsahuje 12 skladeb, včetně i třeba singlovech. Právě třeba Soulmates nebo skladbou How Much Does It Take to Shift It All. Tohle už ukázka Burst. FKJ a novinka Tiber. Znajdete se Mangan Papu.

to byla ukázka z nové desky FKJ, French Kiwi Juice, alias tentokrát skloba, která nesla název Burst, a tady to je příjemný takový víc downtempo slow elektronický materiál tohleto na talentovaného Francouze. Celkově 12 skladeb, různé spolupráce, také okální. Teď už se podíváme ale ještě na tuhletu desku od kapely This is Lorelei, která se objevila teďka také, myslím, že tenhle pátek na značce Matador tentokrát. Tato indikatorová partička už tady byla také párkrát i nasazena v různých singlech. Každopádně tato nová deska nabízí celkově 11 skladeb a vy jste z ní mohli už také zaregistrovat mimo jiné také singlovku třeba Oh No, No My nebo Billy Came Back, či teď naposledy The Kid with the Crowd, kterou si také pustíme, která vyšla teďka těsně před vydáním desky. Tohle je kapela This is Lorelei a novinka albová, která nese název The Singer in My Band. Tohle už ukázka The Kid with the Crown.

Tolik tato indikátorová partička okolo Nate Amose, This is Lorelei, ta americká newyorská záležitost v novém albu The Singer in My Band, který vyšel právě na americké značce Matador, to byl Gaska The Kid with the Crown, mimo jiné také single z této desky, který vyšel teďka ještě pár dní před vydáním desky, jenom tenhle týden. No a před námi už je tohle také nové album amerického, také newyorského počinu okolo právě Andrew Butlera, Hercules and Love Affair. Novinka album s názvem Dancel vyšla jako vlastně první část toho EP už v červenci. Teď na značce Starta Sony vychází celý album, osmiskombové dílko Dancer, Hercules and Love Affair, celé té parádní spolupráci s Ferris Bedwanem, skladba Heaven. Hercules and Love Affair, vy posloucháte stále novinky na alternativní scéně. Playlist na stránkách.

Tolik projekt Hercules and Love Affair, dříve také třeba vydával na značce DFA z New Yorku, teď už na značce Stratasonic, právě tomhle labelu, myslím, že Andrew Butlera, od deska dostala název Dance, jo. Každopádně výborná věc, Heaven featuring Ferris Bedouin. Před námi už je ale teďka také takové minimal drone ambientní dílko ze značky Cranky Records a to spojení tentokrát projektu Wind and Carl, tohle post rock drone ambientního dua s tentokrát projektem Optic and Conservatory. Dneska Wind and Carl Meet Optic and Conservatory vyšla teďka tenhle týden z hlice Cranky, nebo minulý možná už. Každopádně ukázka Conductor, úvodní skladba. Z tohle šesti, no pěti vlastně jenom skladbového dílka, kde šesti, kde je to delší kompozice okolo 7-8 minut.

Daleko Wind and Carl a tentokrát je spolupráce s Optigon Conservatory pro značku Crank Records. Jejich společný album fuká se Conductor. No a my se podíváme za další deskou, která vyšla před týdnem už. A to tentokrát tomuhle tomu producentovi z Británie usídlenému však už v Berlíně Jacob Wiltshire, umělecky pouze J. Wiltshire. No a jeho trilogie teďka albová pro značku Super Hexagon byla teďka už uzavřena také touhletou posledním dílem deskou s názvem Earthlight, která nabízí tentokrát více takový downtempo elektronický materiál od něho s ambientními různými vlivy. Že je také ukázka

Jay Wiltshire a jeho novinka tohoto berlínského producenta, deska s názvem Earthlight, to byl ukázka Semiglazed, úvodní track z těch příjemných takových sférických elektronických tracků. Ale teď už pojďme za také další experimentátorkou přímo z Británie, Lauren James, která nedávno vydala své album, ale teď překvapila před týdnem také tohle volně ke stažení její deskou It's Nothing Personal, která nabízí tentokrát více experimentálnější glitch materiál. Tady je už ukázka Six Button Tekken Combo, Lauren James a její nový album It's Not Personal.

Lauren James, táta britská experimentátorka na poli elektroniky, tentokrát ještě více takovým klíčovějším experimentálním dílku It's Not a Personal, které dala volně ke stažení teďka minulý týden přes svůj bandcamp, to ukázka Six Button Taken Combo. No a my se podíváme za tím německým jazzovým bubeníkem a producentem Peter Gallem, kterého jsme tady už hráli v létě v předsezených singlech, či jako Glow nebo Hello Future Us. Celkově ale 17 sklabové dílko navazuje na jeho velmi úspěšné oceněné jazzové album, které vyšlo, myslím, že loni pod názvem L'Avatar, no předloni už, tak. Tohle je už ale jeho třetí album, avšak druhé pro značku Compost Records, které dostalo název Drum Seeds. No a teď už se na ten jazzový bubeník a producent z Německa Peter Gall a skladba Flashing Flowers.

Tolik ukázka od Peter Gala Flashing Flowers a vyčekněte jeho, hodně zajímavé. Album třetího, už desku druhou pro značku Compost s názvem Drum Seeds. Teď už tady mám ještě tohleto album, které také jsme nestihli minulý týden. Vyšlo ještě na konci samém prázdním před pár týdny. Náznak se Big Dada od tohle už také legendárního amerického zpěváka, básníka Sal Williams, který začínal v podstatě už na značce Big Dada koncem 90. let a navrátil se tam teďka touhletou novou, nevím jestli už takovou 8. 10. možná deskou Leap Life, která dala je single jako Robot Slave či Conspiracy. Tohle je ukázka The Dagger.

To byl Saul Williams, ten americký básník, který ostatně používá svůj hlas jako, jak říká sám, tradiční vůbec i na samotný nástroj. Jeho novinka albová Leap Life z konce srpna na značce Big Dada v ukázce Dagger. No a před námi je Niklas Pashburg, také jeho zajímavý soundtrack k filmu Six Billion Dollar Man, který asi vstoupí teďka do kin, a který pojednává mimo jiné o právě Julianu Assangeovi, odkrývá jeho skutečný příběh, zakladatele WikiLeaks. No a tohle už je ukázka z téhle soundtrackové desky od tohleto berlínského skladatele Niklas Pashburga, kterého jste stejně viděli se Simonem Goffem právě zde v Praze na showcase značky 7K před těma 4,5 lety. Ukázka Arrest.